0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
1: Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Vzal se dva líny.

0: www.onlineshop.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vlády má změna zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale označují za nepřehlednou a varují před nepředvídatelnými dopady. Senát novelu pravděpodobně zamítne, vládní koalice ale může jeho veto ve sněmovně přehlasovat. Veřejný dluh Spojených států poprvé překročil hranici 40 bilionů dolarů. Jen od března se zvýšil o další bilion a za posledních 10 let se téměř zdvojnásobil. Za růstem stojí vysoké výdaje na obranu, sociální programy i splácení úroků. Někteří odborníci proto varují před hrozící rozpočtovou krizí. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří hlavně na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Veletrh dopoledne zahájí premiér Andrej Babiš a ministr zemědělství Martin Šebestián. Loni Země živitelka přilákala rekordních více než 132 tisíc návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Rekonstrukce základní školy Mírová v Ústí nad Labem oficiálně startuje. Město do oprav vloží 200 milionů korun. Práce potrvají asi rok. Víc jak 600 žáků se tak od září přesune do náhradních prostor v ulici Stavbařů. Prvňáci nastoupí 1. září, ale nejdřív se budou učit formou mimoškolních zájmových aktivit. Ostatní ročníky zahájí výuku v náhradní budově 14. září. Na severu Čech bude dneska oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, k večeru se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 25 až 28 stupni.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A je to až k nevíře a dneska nikdo nezaspal, jsme tu kompletní. Ahoj Davide.
2: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Ahoj Michale.
1: Ahoj vám všem, kdo jste u rádia. No tak startuje čtvrteční snídaně a odpálíme to s Egem a Robertem Burianem, protože žijeme len raz.

0: Dance Monkey, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 9 minut po 6. Dobré ráno. Dneska má svátek největší rozdělovač lidstva. Největší rozbuška v pizzeriích.
1: Jo, takhle.
0: Už tušíte, David, ví, co by to mohlo být?
2: Mm-mm.
0: Je to Pizza Hawaii. Dneska je její mezinárodní den. Jinak mám tady nějaký zajímavosti. Vymysleli v roce 62 v Kanadě řecký imigrant Sam Panopoulos a dodneska se kvůli ní lidi hádají.
2: Jsi říkal, že má dneska svátek a dneska má svátek 20. srpna Bernard, tak jsem si říkal, jako Bernard je dobrý pivo, jasně, ale že by se kvůli němu někdo hádal v pizzerii.
0: Tak je to Pizza Hawaii, já se ptám, jestli to jíte nebo ne.
2: Dobře, já začnu. Kontroverzní téma hnedka na začátku.
0: No jasně, já si to jako dobrovolně neobjednám v pizzerii, ale takhle, když jdeš jako stahu a najdeš prostě třeba doma od toho, kdo jí jím, jako zbytek té pizzy, no tak samozřejmě i ten ananas chutná, že jo?
1: No, jako za mě stahu dobrý, ale stejně si myslím, že to vždycky oloupu ten ananas, že ho dám pryč. A vadí mi tam i ta nasládlá chuť po tom, co to odloupneš. Prostě ten otisk toho ananasu. Ale mě tam ta sladká prostě nesedí.
0: To mi na tom nevadí, to mi na tom nevadí. Dobře, a co David?
2: No tak dlouho jsem pizzu Hawaii neměl. A ani po ní nějak neprahnu. Vlastně, když už jdeme do pizzerie, tak jdeme do takového podniku, kde to ani nemají. Teda opravdu.
0: Jasně. Ale
2: takže jako já si dám sklenku tady z toho úžasného vína, k tomu si dám Hawaii, to ne.
0: Ale třeba týden nejíst, tak se asi shodneme, že bychom to pojedli.
1: To jo.
0: Jaká další jídla jsou taková extrémní? Tak třeba mě napadá kuře z broskví, je taková věc, která vlastně koupit si to nedáš dneska, ale jako sníš to.
2: Taky to rozděluje společnost.
0: A nebo, nevím, jestli znáte řízek Pavlišov?
1: Neznám.
0: To možná,
1: David, počkej, googlím.
2: Nebo řízek Ondráš.
0: No, to neznám.
1: Co to je?
2: Bramboráku.
0: Jasmin si to vygooglí, Jasmin je totiž Pražanda, my jsme z východních Čech a řízek Pavlišov, prosím vás, je řízek s houskovým omaštěným knedlikem a sezelím. Takže to je to takový vlastně vepřo knedlo zelo, jenom tam je prostě řízek, no.
1: A koukám i na Ondráše a ten se mi líbí asi víc teda.
0: Co je Ondráš?
2: Kdo je Ondráš?
0: To, a počkej, to se jí kde, tohle.
1: Je to nějaký to plnění, vypadá, to vypadá. Je fakt jako bramborák a
2: to je bramborák plněný masem.
0: A kdy to vypadá, kdyby už to už někdo jet?
1: A prosím tě.
0: Takže dneska mezinárodní den pizzy Hawaii. Takhle, ať vaše chuťové buňky jsou nastavené na cokoliv, je to vaše věc. My si teďka dáme Linkin Park a to bude chutnat nám všem. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a taky Codeline. Dobré ránko.
1: Všimli jste si, že čím jste starší, tak tím mladší vám připadají starý lidi, jakože když mi bylo 10, tak třicátník byl pro mě strašně starý člověk, jo, pomalu v důchodu, ale pak ti je těch 30, jo, a vlastně si říkáš, že když jsme mladí lidi, když to je nádhera ještě.
0: To vlastně připomíná text od jednoho českého zpěváka, jak tam máš, jo, když jsem v Lesná Gimpla viděl čtvrťáky, řekl jsem, co to je za chlapy, ty máš se na to baráky, jo. Takže opravdu to tak je. A já si říkám, vlastně dobrá úvaha, říkám si, kolik mě je, 35 a lidi kolem mě mi připadají pořád jako, že jsou mladí, jo, takže kde se to zastaví, až nám bude 60, tak budeme si připadat, že jsme mladí a budeme nosit úplný prostě skinny jeans jako chlapy, nebo...
1: Já tady koukám, že ve středověku byli považovaní za starý lidi už kolem 40, potom před 15 lety lidi v průzkumech označovali za začátek stáří 63 let a dneska je ta hranice podle nějakých studií 73 let, tak kde vám připadá ten člověk starý?
0: No, jestli můžu mluvit za sebe, tak mě přišlo stáří v tu dobu, když jsem zjistil, že jako nemůžu jít dvě po noci po sobě na kalbu. No, že pak prostě se zapaříš a tři dny se z toho léčíš. No.
2: Já jsem viděl teďka na Facebooku nějaký citát, že dostal jsem se do toho věku, že když vidím židli, tak si sednu. A tak to nějak já cítím, no. Člověk na sobě poznává to stáří a ty, co mu předtím přišli starý, mu teďka zase tak starý nepřijdou, protože co nám nakonec jinýho zbývá, že jo?
0: Tak ono s tím se zjím, ono když si sedneš tak a uděláš takový to... Tak to už je fakt něco špatně, jako. Hele, věk je jenom číslo, jo.
1: Přesně.
0: Si a Kendrick Lamar, The Greatest, za malou chvíli pro vás a taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek jezdí. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
9: No jo, ale jen na rok.
10: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
8: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
13: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
14: Pak hrnky,
13: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
14: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká.

0: Facebooku s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
2: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
3: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní komplikace teď ráno čekají řidiče v Děčíně. Opatrně v ulici 5. května, kde uvízlo nákladní auto. Vozidlo je třeba vyprostit, silnice je neprůjezdná a jezdí se objížďkou.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio North Music.

0: Tohle je Taylor Swift. Dáváte si čtvrteční Hit Radio a dejte si Davidu ranní update.
1: Ranní update.
2: Prince Harry a Meghan se po 6 letech plánují vrátit do Británie, přestěhovat se mají ještě během srpna a jejich děti nastoupí v září do britské školky. Harry s Meghan se ale k plnění královských povinností nevrátí. Tající ledovec ve Švýcarsku vydal těla dvou horolezců po 34 letech. Dvojice Belgičanů zmizela při výpravě v Alpách v roce 1992 a tehdejší pátrání bylo neúspěšné. Jejich ostatky objevil letos v létě turista a totožnost následně potvrdila analýza DNA. Prázdninová láska z Valašského Meziříčí vydržela už 60 let. Manželé se seznámili při stanování v roce 1965 a o rok později měli svatbu. Teď oslavili diamantové výročí a na radnici si znovu řekli své ano.
0: Hezky, takže letní románek, co neskončil v září teda. Valašské Meziříčí.
2: Krásná wow. Summer love 60 let.
0: To, myslím si, že to je extrémní sport vydržet s někým, koho potkáš třeba na mácháči.
2: Jak jste na tom vy vlastně vůbec?
0: Tak já jsem ještě s někým 60 let nebyl, jestli se ptáš na tohle.
3: Jak dlouho? Já 4,5 mám teď vztah.
0: A poslední 2. A ty?
2: Já 9.
3: No, no, to je držák.
0: On se, David se zeptal proto, aby se mohl pochlubit,
3: přesně,
0: že to číslo je, že, má, teda, že to číslo je největší. A to taky. Pojďme na muziku. Tohle je jedna z nejzásadnějších kapel 90. českých rockových kapel Alice, Alice. V nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou. Jak jste ve slově, David? Je to Alice nebo Alice?
2: Tak je česká, tak asi Alice, ne?
0: Tak Alice. Kapela z Plzně původně. Ani náhodou na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 6.39, tohle jsou hity na Hitrádiu pro vaše lepší ráno. Čtvrteční ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Na česko-polských hranicích se pohybuje volně žijící puma a nikdo neví, odkud vzala roha. Možná jste tuhle informaci už slyšeli. No a od nás asi jediná rada, že pokud vyrazíte na houby tady v tom kraji a uvidíte v křoví podezřele velkou kočku, tak na ní asi nedělejte ččč.
1: Myslím, že tady ty zprávy se množej a třeba dojdeme do bodu, kdy si uvědomíme, že pumy prostě ve volné přírodě žijí.
0: A mně přijde, že poměrně nedávno taky se někde řešila takováhle puma, takováhle kočička. Nicméně mě tak napadlo, jak se na kočky volá v ostatních zemích, v ostatních státech, jo? Kdybychom si chtěli přivolat kočku, jo? Tak jsem tady našel, že v Německu to je mici mici, polsky to je kiči kiči, bulharsky mac mac, anglicky hey baby.
1: Tomu tvému slovníku přestáváme měřit.
0: Anglicky to je kiri kiri prý, slovensky cici cici, Libanon, pozor, Libanon je nejzajímavější. Romsky mačko mačko tady je, španělsky gat gat a japonsky neko neko a vietnamsky meo meo.
2: Meo meo.
0: Tak kdybyste
2: cici cici mě baví.
0: Cici cici, tak kdybyste náhodou jeli do nějaký takovýhle země, tak víte, jak volat na kočky. Mlíčko. Disturbed the sound of silence. Za malou chvíli taky Pink a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park plon.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg. Za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
11: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
14: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hitradio Nord Music.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
17: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
16: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
18: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
19: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
20: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
21: Moderní internet www.starnet.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor si dávejte na Jablonecku. Dopravní omezení čeká v Albrechticích, v Jizerských horách, kde je zavřený průtah obcí. Jezdí se tam dočasně po náhradní objízdné trase.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Trávíte s námi, to nám dělá radost. Tohle je Pink Trust Fall, Hit Radio v 6.51.
1: Dneska slaví 61 let jedno rockový dítě. A narodilo se dost netradičně, jo. Song Satisfaction od Rolling Stones, určitě znáte asi všichni. A ta story, která za songem je, je naprosto legendární, protože Keith Richards, zakládající člen, spal v hotelu na Floridě. Nějak se v noci najednou probral, vzal kytaru a na kazeťák nahrál takový dost špinavý riff, který mu zrovna přistál v hlavě. No a pak usnul, chrápal, nahrálo se tam i to chrápání, on to ráno vůbec nechápal a vlastně tomu moc nevěřil. Přišlo mu to taková fakt jednoduchá melodie a všichni ho přemlouvali, ať to vydá, a hele, jako jak to skončilo.
0: Já si myslím, že ten příběh je tak jako zhezčený, aby na tu kapelu byl lepší pohled. Já si myslím, že Keith se prostě vrátil z nějaký totální kalby, byl úplně vylitej, pak se probudil a řekl si, tohle mám nápad, neudělám nějaký song prostě, no, tak to prostě nějak nahrál, no. Tak si myslím, že to bylo, teda nevím, nechci teda jako někoho, no.
1: Ale 61 let potom a furt to funguje.
0: No, neskutečný, hlavně taky mě na nich baví to, že pořád fungují a že tady jsou právě songy jako Satisfaction, ten si rozhodně zahrajem, ale i třeba tohle z té Bublá pod náma, Anybody Seen My Baby, konec 90. a že vlastně jako furt vydávají a furt to je dobrý, jo. Tak jdeme na to Satisfaction?
1: Jdem na to.
0: No jo, tohle je klasika, takže 61 let, co se tohle narodilo právě dnes, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, tak si to moc užijte, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
3: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Kontroly zaměřené na nelegální prodej kratomu a dalších drog odhalily problémy ve většině prodejen. Pochybení našly úřady u více než 60% z tisícovky kontrolovaných míst. Celkem zaznamenali 900 případů protiprávního jednání, ve třetině případů šlo dokonce o trestný čin. Inflace v Evropské unii v červenci mírně zrychlila na 3%, v Česku ale ceny meziročně vzrostly jen o 1,3%. Česko tak mělo druhou nejnižší inflaci v celé Evropské unii, hned po Švédsku. Ceny v poslední době tlačí vzhůru především dražší pohonné hmoty kvůli konfliktu na Blízkém východě. České kluby dnes čekají úvodní zápasy závěrečného předkola konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec se představí na vyprodaném stadionu proti Glasgow Rangers. Trenér Luboš Kozel věří, že bouřlivá atmosféra bude jeho hráče spíš motivovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Jeden z nejslavnějších českých stromů míří za dalším oceněním. Oldřichův dub v Peruci na Lounsku, jehož příběh sahá až do Dalimilovy kroniky a podle pověsti se u něj setkali kníže Oldřich s Boženou, může získat titul Strom čtvrtstoletí. Majestátní dub už loni vyhrál anketu Strom roku a dodnes je oblíbeným místem turistů i místních. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni. Bude oblačno až polojasno, jen ojediněle přehánky, k večeru pak ubývání oblačnosti.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Stále vám přejeme hezké ráno.
9: A krásný čtvrtek, ahoj.
10: Snídaní šampionů.
9: Na tuhletu story se těšte. U Baltu našel chlap při uklízení nějakého brajglu poklad za 100 000 a asistovali mu u toho husa, kačer a pes, který má naprosto fantastický jméno, takže na to počkejte.
8: Zní to jako začátek z večerníčku, rozhodně nechoďte daleko od rádia. Sam Felt a Jonas Blue, další hity pro vás.
0: Hit Radio North Music.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ano, už je čtvrtek, díky bohu za ty dary. Krásné ráno v 7.05. Představte si, že jdete uklízet pláž s husou, kačerem a psem a najdete jantar za 100 000 korun. Tohle je příběh od Baltu. Tady borec vyrazil sbírat odpadky s husou jménem Sunny, s kačerem Virkem a psem Kundelínem. A ten vyhrabal z chaluch obří jantar.
1: To je fakt jak z nějaký pohádky od bratří Grimmů.
0: Takhle, hlavně ten jantar neotvíraj, žádný pravěký komáry tady nechcem. Jestli, nevím, jestli vzpomenete, ale v Číně taky ti jantaři experimentovali a pak jsme k sobě nemohli blíž na 2 metry. No, není to tak dávno.
1: Mě asi víc než ten poklad vlastně opravdu baví ta úklidová četa. Jo, husa, kačer a pes Kundelíny, to je prostě
2: skvělý. Vidíš, mě zase napadlo hnedka, jak si to rozdělej, protože podle mě, podle zákona by se měli rozdělit 25% každý.
0: Takže to vychází, jsou 4. Takže no. Každý bude mít 25% tady z toho nálezu. Za kolik to bylo? Jantar za 100 000 korun. Jantar za 100 000. No tak by nás zajímalo, jestli vy jste někdy našli něco takového, nějaký takový poklad, co vy?
1: Ty jo, vždycky jsem chtěla chodit s takovým tím detektorem kovů a něco hledat, ale nikdy se to nestalo. No. A pořád ten sen mám teda. Nechtěli byste někdo se mnou?
0: Jít hledat, jako, já občas takhle, jak hodně jezdím po republice, občas potkávám takový lidi, co chodí po poli takhle s tou tyčkou a hledá a říkám si, to jdu vy? A vždycky si říkám, mě by zajímal ten příběh toho člověka, že jestli něco fakt najde.
2: Jestli
0: jo?
2: Něco někdy našel, přesně se nad tím zamýšlím.
0: Lidi, to nám určitě napište, no, já si vzpomínám teda na sebe, já jsem jednou z Labe u babičky vytáhl starý kolo. Mm-hmm. Hodil jsem tam jen tak, že zkusím hodit háček a najednou se to chytlo, ne? Říkám, tak to asi nebude jako nějaká velká ryba, přece jenom ta řeka tady teče, je to docela mělký. A najednou tahám kolo. To mohlo být třeba kolo z roku 1900, jo. Bylo geniální. Co ty, Davide, nějaký poklad někdy snašel?
2: Jestli, tak se na to nespomínám, takže já ne.
0: Necháme to na posluchačích. Tak pojďte nám dát vědět, jestli jste někdy objevili takovýhle poklad a jestli třeba...
1: To je bonusová otázka, no, jestli jste někdy slyšeli lepší příjméno, než je Kundelínus. To nám taky napište.
0: WhatsApp 777937777, sem nám to můžete poslat i jako hlasovku, případně klasicky SMS-kou. Teď vám letí další hity, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu v 707. Potkal jsem tě za...

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mne, kde si, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: 8. Tohle je čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Bavili jsme se o tom, že chlap u Baltu vrazil sbírat odpadky s husou Sunny, kačerem Virkem a psem Kundelínem a ten vyhrabal z chaluch obří jantar za 100 tisíc. No a ptali jsme se vás, jestli jste objevili nějaký nečekaný poklad při úklidu a co si myslíte o tom jménu toho psa?
1: Tak David z Brna píše, ránko týme, Kundelínus je top, my máme jen v uvozovkách žerička. A jednou jsem našel na ulici kovovou 50 korunů, ale jen ten kruh bez zlatého středu. Prý to má taky nějakou cenu, asi pro sběratele, tak jednou uvidím.
0: Já si myslím, že to žádnou cenu pro sběratele nemá, protože když tu 50 vezmu a normálně do toho majznu doprostřed, tak to asi vypadne, ne? Ale jestli to nějaký sběratel chce, tak není problém, uděláme, vyrobíme. Taky píše Katka, krásné ráno, já nenašla asi nic, ale mamka našla trilobita, asi 5 cm průměr, a ne horší jméno pro psa neznám, ale řekni mi, jak vypadá 5 cm prostě průměr trilobita.
1: Ale počkej,
2: tak
1: trilobit.
2: Takže 5 cm máš natrénováno, ne?
0: Nemůžu říct, že jsem to nečekal od tebe, Davide, tady tu podpásovku. A nemůžu nesouhlasit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy. To jsou další hity pro vás. Tohle je Hit Radio, minuta po čtvrt na 7. Dobré ráno. Šampioni.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky čtvrteční hit rádio v 7.19. My jsme se tady bavili o tom, jestli jste někdy našli nějaký poklad. Napsal nám David, že našel na ulici kovovou 50 korunu, ale jenom ten kruh bez zlatýho středu a prý, že to má nějakou cenu. No a já jsem říkal, že pokud by to mělo nějakou cenu, tak to stačí prostě vyklepnout, ne? No a David píše, no Michale, jen to zkus, kladivo nebo palicu rád zapůjčím, to píše David z Brna, jo. Takže jsme se tady potom začali přemýšlet a já říkám, tak ten kruh snad to jde vyklepnout, ne? A co našel David? Zajímavá informace, já to fakt nevěděl.
1: No, že česká 50 koruna je vyrobená z jednoho kusu materiálu a nemá samostatný střed.
0: Takže to uprostřed, to, co má jinou barvu, prostě to tam jako není jako nějak dodělaný, dolepený, jo.
1: Jedině to nějak vybrousit nebo vyvrtat.
0: To je neskutečný, no, ale já tomu nevěřím. Já jenom obětuju tu 50 korunu. A dneska do toho budu mydlit všim, dokud to nevypadne, jo. Tak, ale jako zajímavá informace, já jsem si fakt myslel, a co ty, Jasmin, myslel jsi, že to jako je jeden celek, nebo že to je spojený ze dvou věcí?
2: Mám-li být upřímná, Miško, no. Tak jsem nad tím nikdy nepřemýšlela.
1: Hle, ale počkej, Jasmin kovový vůbec nenosí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. K obědu podáváme na Hit Rádiu speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
0: Psapryl. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Na Stínadla přijíždí zbrojovka.
3: FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno.
2: V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné. Česné.
6: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
7: No jo, ale jen na rok.
8: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
6: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na

0: Rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
1: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
2: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhyovou
2: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zůstávejte dál opatrní v Děčíně. Uvízlý kamion se vyprošťuje v ulici 5. května, která je proto teď úplně neprůjezdná. Musíte to vzít objížďkou okolními ulicemi.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Tohle Leon je Hit Radio 732 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Polský plavec jako první člověk přeplaval Balt ze Švédska do Polska. Na 160-kilometrové trase strávil přes dva dny bez spánku a bojoval s chladem i vyčerpáním. V posledním rozhovoru se nechal slyšet, že během plavání dokonce halucinoval a viděl auta, budovy nebo kočky. Ester Ledecká po 4 letech mění značku lyží, trojnásobná olympijská vítězka končí u Kestle a nově bude závodit na lyžích Het. Přestup oznámila originálním videem na sociálních sítích. Adidas poprvé vytvořil fotbalovou kolekci pro domácí mazlíčky, spojil se přitom s předními světovými kluby a nabízí oblečení určené přímo pro čtyřnohé fanoušky. Kolekce tak umožní fandit ve fotbalových barvách opravdu celé rodině.
0: Tak se někde v parku servou psi, tak možná bude na čase zjišťovat, komu fanděj.
2: Ten náš, to je Spartiana, ten jich byl slávista, no odnes to.
0: A jak poznáš psa, co fandí Baníku?
2: No schválně.
0: No bomba, krátký zobák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s kozlem, tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun, nové ochucené nealko kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Tak pokud tohle všechno chcete vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Posloucháte Hit Radio, za to jsme moc rádi. 7.37 a je tu rychlá pětka. V té celý tento týden hrajete o výhru v hodnotě 5000 korun od Kozla.
1: Vyhrát můžete ochucený 0% nealko Kozel, v něm tři nový příchutě, černý rybíz a třešeň, citron, bezinka, taky meruňka a meduňka. No a k tomu voucher na e-shop. Rychlá
0: pětka. A o tohle všechno si dnes zasoutěží Honza z Měšic. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Jaké má ráno Honza z Měšic, co?
2: Hele, pracovní.
0: My taky.
2: Bohužel už v práci. Pochopil jsem.
0: My taky. No tak Honzo, máme pro tebe teda, máš možnost vyhrát voucher v hodnotě 5000 korun od Kozla, tak připraven, jdeme na to?
2: Jdeme na to, zkusíme to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se nazývá člověk, který nemá vlasy?
2: Plešatý.
1: Ano.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Číslovka 11 je surá nebo lichá?
2: Lichá. Mm-hmm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký tvar má dopravní značka zákaz vjezdu?
2: Kulatý.
1: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kterým prstem běžně ukazujeme, Honzo?
2: Tak můžeš jakýmkoliv, ale většinou ukazováčkem.
0: Ukazováčkem, někdy prostředníčkem, že jo?
2: Prostředníček je už horší, no.
0: A poslední, pátá otázka.
1: Kolik slabik má slovo rádio?
2: 3.
0: A Honzo, já ti můžu říct, že vy hra váš!
1: Gratulujem!
0: Jaká otázka ti přišla z těch 5 jednoduchých otázek nejtěžší, co?
2: To poslední slabiky po ránu.
0: No, a já jsem si říkal, že to musíš dopočítávat. No tak...
2: Jsi říkal, přesně, 1, 2, 3.
0: A to je jako, ale by to máme, jo. Hele, celá republika to má naučený z té reklamy. Tablety, no, víme, no. Takže Honzo, vyhráváš voucher od Kozla na 5000 korun, tak je nealko parádní pivka. A my ti přejeme hezký čtvrtek, zvládni to v práci.
2: Vám taky krásný čtvrtek a pokud možná hezký víkend v pátek.
0: Děkujem,
2: mějte se hezky.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: Solo Paraty, jenom pro tebe, Alvaro Soler a Topek na Hit Rádiu v 7.43. Konec prázdnin se blíží, tohle se nebude dobře poslouchat všem, koho se týká nástup opět do školy, anebo nástup poprvé do školy. Mm-hmm. Rodiče budoucích prvňáčků už teď začínají počítat ztráty. Schválně otázka na vás, na kolik si myslíte, že vyjde rodinný rozpočet poslat letos dítě poprvé do školy? Tipujte i vy u rádia.
1: Jo, já nevím. Tak co potřebuješ? Potřebuješ aktovku, ta může stát, no taky může stát od tisícovky do tří. Jako za všechno dohromady, jo. Tak nevím, 6 000.
0: No, dobře.
2: 5 000.
0: Je to 5 až 6 000, takže máte pravdu oba dva. 5 až 6 000 korun. A mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
1: A já jo.
0: Když jste šli do první třídy. Jak vypadala? Já teda taky, co David?
2: Tak ty ještě pořád máš.
1: No, jasně. Ne, taková hnědá a byl tam takový pejsek na ní a byla moc hezká teda a strašně jsem brečela, když jsem pak potřebovala už jako jinou, když už byla ušoupaná, máma mi ji vyhodila.
0: A to si člověče nepamatuju, kdy došlo k tomu zlomu, že jsem potřeboval jinou. Já si pamatuju jenom, že jsem jí měl a nevím, co se s ní stalo. Já tam měl ABC písmena, 1, 2, 3, tam bylo napsáno taky a byl na tom kačer.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo v tom. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
0: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky si ten bagl od Foodora, je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete sebrat i barvu dokonce. Tak jo. Evanescence za chvíli, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
7: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
7: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Sháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
13: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
12: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
15: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
16: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
15: Tak to bude drahota.
16: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
15: Za auto roku? Jako fakt?
16: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
17: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
18: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáři taky dnes obsadili dálnici D8. Pracují mezi kilometry 36 a 37 v obou směrech. Je tam proto dočasně zúžená vozovka a nárazově se můžete krátce zdržet.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Alex Warren, Ordinary 757.
1: Pamatujete si, když k dětský narozeninový oslavě stačil dort, svíčky, děti na zahradě nebo v obejváku? Schválně se ptám, jestli si to pamatujete vy, protože já ne. Já se přiznám, že jsem nikdy neměla dětskou oslavu a vlastně do dneška je to takový jako bolavý téma pro mě. Nicméně, tak jak jste to znali vy, tak to už je retro. Co je vy
0: dva tady? No, máš ještě spoustu let na to napravit,
1: no, jasný. Stále více rodičů, nechte to, si stěžuje na tlak, co se týká právě oslav pro malé děti, protože kdysi stačilo fakt málo věcí, ale teďka řešíš kolikrát animátora a řešíte, kde se to stane a dárkový taštičky pro hosty a všechno a vyjde to na strašný peníze.
0: Jak říkáš, my jsme teda narozeniny oproti tobě slavili, jo, rodiče si vzpomněli, aspoň na mě teda, ale velká nostalgie, my jsme přesně nepotřebovali kolotoče a převleky a koordinátory a nesmysly, jo, babička prostě upekla dortík, my jsme se sešli jako rodina, dospěláci si dali vajíčňák, někdo něco ostřejšího, nejvíc na šupky bylo vždycky strejda, my si dali rychlý špunty a byli jsme nejšťastnější na světě.
1: Ale tohle jo, to jako s rodinou, ale já myslím takovou tu dětskou oslavu, kdy ty za to zaplatíš jako víc, protože pošleš kamarády, tak to si očividně taky neměl.
0: No nezažil, a vlastně mi to ani nechybí teda.
2: No zrovna nedávno jsem se bavil se sestřenicí, která má teďka asi šestiletýho syna, Mikuláše.
0: A je to a říkala,
2: ještě jednou?
0: Alkoholik Mikuláš.
2: Že právě pro něj organizovala s jeho kamarádama takovou nějakou oslavu, že je to strašně drahý, no, jak říkáš, časovně náročný zorganizovat. Že šli někam na nějaký trampolíny, potom objednat dort, ještě si tam dá něco k pití. No 10 tisíc ani nemrkneš, ty jo.
1: No opravdu jo? No,
0: tak jestli vy něco chystáte, tak všechno nejlepší. Za chvíli zprávy v 8, hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší-nábytek.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. V Evropské unii začnou na konci září platit nová pravidla proti takzvanému greenwashingu. Firmy už nebudou moci označovat výrobky obecně jako ekologické nebo zelené, aniž by to dokázali doložit. Cílem je dát zákazníkům jasnější a spolehlivější informace o udržitelnosti výrobků a služeb. Do českého práva má změny zavést novela, kterou nyní projednává sněmovna. Česko čeká deštivý závěr pracovního týdne, ve čtvrtek a v pátek se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout kolem 50 mm srážek. O víkendu se potom počasí přechodně uklidní, déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Průměrný starobní důchod v Česku se přiblížil k 22 tisícům korun. Muži pobírají v průměru přes 23 tisíc, ženy zhruba o 2,5 tisíce korun méně. Za posledních 5 let se průměrná penze zvýšila o více než 6 tisíc korun. Přibývá také předčasných důchodů, kterých už je skoro 800 tisíc. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Rekonstrukce základní školy Mírová v Ústí nad Labem oficiálně startuje. Město do oprav vloží 200 milionů korun. Práce potrvají asi rok. Víc jak 600 žáků se tak od září přesune do náhradních prostor v ulici Stavbařů. Prvňáci nastoupí 1. září, ale nejdřív se budou učit formou mimoškolních zájmových aktivit. zkusit. Ostatní ročníky zahájí výuku v náhradní budově 14. září. Na severu Čech bude dneska oblačno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, k večeru se pak bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty mezi 25 až 28 stupni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobré ráno.
1: Krásný čtvrtek. Snídaně
0: šampionů. Už čtvrtek, ještě jeden den a víkend před námi, tak doufáme, že se taky těšíte stejně jako my tři tady. Na co se můžete těšit teď, je další parádní muzika Liam Payne a Rita Ora 50 odstínů šedi. Tak pojďme na to, hezké ráno.
3: Hit Radio North Music.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Lime Pen, Rita Ora, For You 806. Střecha auta je pravděpodobně nejnebezpečnější odkládací plocha na světě. Klukovi v Plzni z ní za jízdy ulítla celá peněženka a nebýt poctivýho trolejbusáka, tak nemá ani peníze, ani občanku.
1: Takže on ji jako našel a vrátil
0: mu ji? On ji našel, kontaktoval ho, vrátil mu ji, takže dobrý skutek vykonán. Ale takhle, asi ruku na srdce, kdo nikdy nepřišel o to, co si odložil na střechu auta, hoď kamenem. Já o kávičku naposled, nejde tak dlouho, co vy? Nechali jste si někdy něco na střeše?
1: Taky jenom kávičku, naštěstí teda nikdy nic horšího se mi nestalo.
2: Se tak jednou hledali klíče právě. Mm-hmm. Vina ségra se je položila na střechu auta. To auto jsme doslova a do písmene otočili vzhůru nohama. Pak někdo říká, hele, když jsou to je na střeše.
0: No to se ještě nejeli teda jako.
2: Tak protože jsme nemohli nastartovat. Ne?
0: Jo, klíče od auta.
2: Jo, pardon, dobrý detail, který jsem zapomněl říct.
0: To je docela podstatný.
2: Dobrý, to možná mělo zaznít na začátku.
0: No, to nevadí, už to rozumíme. No, tak ale mě tak napadlo, když teda tady se ukázala ta poctivost toho trolejbusáka, kdy vám úplně někdo cizí zachránil jako zadek tím, že vám vrátil ztracenou věc?
2: Schválně, dejte vědět.
0: Mě jako nikdo nikdy nic nevrátil, jo, takže já tu víru jako v náš národ úplně nemám.
2: Teda. Nikdy nic neměl hlavně. No.
0: Já co nemám, nemůžu ztratit.
1: Mně se to nestalo jakože mně, ale jeli jsme s přítelem autem a vidíme, jak před náma jede nějaký starší pán, už jako hodně starší, a na střeše auta je berle. Jo, takže jsme si říkali, aha, tak on si tam asi nechal teda berly, neví o tom, takže jsme zastavili, když jsme mohli, donesli jsme to do auta, on byl úplně nadšený, že teda, aha, já ani nevěděl, jako že ji nemám, ale byl tam takový detail, že předtím si byl přítel kvůli nějakému natáčení koupit masku v nějakých pracovních oděvech a přišel tam s černou kuklou, takže nejdřív si pan myslel, že ho jdeme vykrát.
0: A chudák pán, on neměl peníze na tu nálepku ZTP, takže jak to vymyslím, no tak si dám na střechu berly. Doma mont. Tak počkej, tak teďka jsou jakoby dvě věci, na které vlastně bych se chtěl zeptat, jo. Co jste si nechali na střeše auta, protože to mi přijde geniální, to jsme tady možná řešili, ale spíš, jestli vám teda někdy vrátil někdo vaši věc, kterou jste ztratili. To možná spíš. Tak dejte nám vědět na 777-937-777. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na tohle číslo, nebo nám to můžete poslat zprávou. No a od nás k vám letí další muzika. Niko Santos a Fastboy.

0: Tohle Eva Farná, neříkej, co má se stát. Hit Radio v 8.14. Pojďme se vrátit k příběhu, který jsme tady řešili. Klukovi z Plzni za jízdy uletěla celá peněženka, kterou nechal na střeše svého auta. A nebýt poctivého trolejbusáka, nemá dnes ani korunu, ani občanku. Vrátil mu ji. Tak jsme se ptali vás, o co jste kde přišli a co se k vám vrátilo zpátky, případně co jste si teda nechali na střeše auta.
1: Šárka píše, krásné ráno, já projela půlkou Příbramy s velkou mísou naložených kuřecích křídel na střeše. Až na třetím kruhovém objezdu začala lítat, no vrátili jsme se pro mísu a křídla ponechali kočkám a jiné zvěři.
0: Já úplně vidím, jak prostě přijíždíš tomu kruháči, jak se chystáš odbočit a teďka ti prostě kolem čelního okna proletí kuře. Jako.
2: To byl nějaký animovaný film, že to se jmenovalo Zataženo občas trakaře, tam padalo jídlo.
0: Další zpráva, ahoj rádio. Já si takhle nechal mobil na střeše dvakrát, jednou odlítl a já na to přišla doma. Naštěstí ho našli fajn lidé a přes sociální sítě mého přítele jsme se spojili a já si pro něj hned dojela. Po druhé tedy vydržel celou cestu domů na střeše.
1: To je neskutečný. Lucka píše, dobrý den, včera jsem na silnici mezi Plzní, včera takhle hned, mezi Plzní a Radobyčicemi našla MacBook, patří panu Šťastnému, prosím, kdybyste prostřednictvím éteru dali vědět. Pak jsem tam nechala i peněženku, až mi doma zaťukala sousedka z vedlejšího baráku, jestli mi náhodou nechybí. Já ani neměla tucha, že ji nemám. V peněžence bylo vše. Od té doby už se fakt soustředím na to, abych na autě nic nenechala. Dobří lidé stále jsou.
0: Počkej, takže my teďka hledáme pana Šťastného. Pane takhle, myslím si, že šťastných bude v České republice asi hodně. Tak pane Šťastný, jestli nás slyšíte, napište nám na 777-937-777. Pravděpodobně se nám podařilo najít váš počítač.
2: A nebo aspoň pošlete heslo, protože jinak je ten oťas k ničemu, že?
0: No jasně, no, ale na bazoši to pak. Tak a ještě taky posílá hlasovku Petr.
3: Ale mně se to stalo letos na dovolený. Do moře mi spadnul telefon. Hledali jsme ho asi hodinu, prostě jsme ho nenašli, tak jsem se smířil s tím, že je ztracený. A za dva dny nám přišla na telefon mý přítelkyně polská SMSka, že o něj nějaká slečna zakopla ve vodě. A normálně nám ho vrátila. Byl ještě nabitej, byl funkční. A myslím si, že i kdyby jsme tam byli týden, tak jeho v té vodě prostě jako nenajdeme, takže náhoda jak blázen.
0: No, tak Petr nakonec byl šťastný.
4: No.
0: No. Já jsem čekal, že ta polka napsala, ale našel jsem váš telefon, Jenky. Jenky. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio Rudimental These Days na Hit Radio. 8.20, za malou chvíli další parádní muzika, na co se můžete těšit, tak třeba tohle, ram, pam, pam. No a samozřejmě vy, kdo nás sledíte na cestách za volantem, i vám poradíme, jak se ve čtvrtek dostanete tam, kam potřebujete. Bude aktuální doprava.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
6: www.bibík.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
15: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
16: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velké komplikace teď čekají na dálnici D8 na kilometru 67 ve směru od Lovosic na Drážďany došlo k požáru vozidla. Na místě teď zasahují i záchranné složky.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio North Music.

0: Linkin Park. Přejeme vám stále krásné čtvrteční ráno, šampioni, s vámi Michal, Jasmina, David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Celine Dion prozradila, že příznaky své vzácné nemoci pociťovala už 17 let před diagnózou. Bolesti a svalové křeče byly někdy tak silné, že měla problém chodit. Teď intenzivně rehabilituje a v září se po letech vrátí na pódium sérií koncertů v Paříži. Tom Holland si díky novému Spider-Manovi přijde na pořádný balík. Za film dostal základní honorář 20 milionů dolarů a díky úspěchu v kinech může jeho celková odměna překročit 100 milionů. Jen Spider-Man mu tak může vydělat přes 2 miliardy korun. Reklamy v ChatGPT dorazí příští týden také do Evropy. Týkat se mají uživatelů tarifu Free a Go, pravděpodobně i v Česku. Reklamy budou oddělené od odpovědí a podle OpenAI nebudou mít vliv na jejich obsah.
0: No, údajně. Já si představuji, jak někdo půjde hledat třeba, nevím, jak se vyměňuje kolo u auta a hnedka ti to nabíjí. Že ti to vlastně nedá ani tu odpověď, ale hnedka ti tam je Pirelky, tady prostě, ale tady máte. A nechcete tohle a nejbližší mechanik a tohle, ale a nepotřebujete vonítko do auta, ještě stromeček.
3: Nic moc,
0: no. A budeš scrollovat prostě hodinu a pak tam bude. Tak začněte, že si auto zvednete. Pojďme na srdcovku. Bomb Funk MCs, Freestyle. Nevím, jestli to máte podobně, ale já jsem si vždycky myslel, že tam je Vakamakafou. Vakamakafou.
3: No a je tam?
0: Je tam Rock the Microphone.
4: Rock the Microphone.
0: Rock the Microphone. A tak počkej, Vakam...
4: Tak David si to myslel doteď.
0: Takže, no, ne,
3: David to vidí už dlouho, samozřejmě.
0: Tak pojďme na to. Bomb Funk MCs, hezké ráno.

0: Máte dneska narozeniny? My pro vás máme ohňostroj. Bylo to takové páteční, ano. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno, 8.41.
1: A bizar střídá bizar, jeden pár si chtěl užít romantiku v lese, opravdu jako v hodně netradičních kostýmech a málem se stal loveckou trofejí, tak na to si počkejte.
0: To probereme za chvíli, no a samozřejmě přidáme další parádní hity. Mám pocit, že tě ztrácí. Něco českýho, tohle Poetika. Zahraje taky Katy Perry Hot and Cold. Tady na Hit Radio.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes,
8: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical.
8: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
10: 10 za měsíc?
9: Spíš 12.
10: 12? Vážně, Zuzko?
9: 7378.
10: Za toho velkýho Enyaqa?
9: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
10: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
9: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
11: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
14: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Cold, Katy Perry, Hit Radio 8.51.
1: Máme tady možná bizár týdne. Na americkou tísňovou linku volal nešťastný pár, který měl, řekněme si, velice specifický koníček. Oni vyrazili do lesa, převlékli se do kostýmu kos a plánovali si tam užít romantickou chvilku ve dvou. No a co čert nechtěl, tak kolem šli lovci, ty tam v křoví viděli dva pohybující se huňáče a začali střílet.
0: Jako, sorry jo, ale když si na sebe vezmeš kostým, který vypadá jako lovná zvěř uprostřed sezony, tak si prostě o tu kulku hodně koleduješ. Ale řekněme, kdo se jde do lesa milovat v převleku za kozy?
1: Hele, říkám, jako hodně specifický koníček, mám spoustu otázek a otazníků v mý hlavě, nicméně oba skončili v nemocnici, ten jejich stav byl naštěstí stabilizovaný, zdravotníci jim dokonce museli ty kostýmy rozstřihat, aby se dostali k těm zraněním. Takže na sebe dávejte pozor a pokud potřebujete v lese jako experimentovat, tak...
0: Já úplně vidím, jak vypadal ten příjem, jo? Pane doktore, mě postřelili. A ona, co jste dělal? No víte, já jsem se pás na mítěně v plišovým overalu. Takhle, myslím, že tenhle pár čekal úplně jiný happy end. Hezké ráno.

0: jsou hity na Hit Rádiu v 8.56, Axwell Ingrosso, Dreamer. My se s vámi jdeme rozloučit, s vámi byl Michal, Jasmin a David od 6 do 9.
1: Děkujeme, bylo to s váma úžasný, jako vždycky.
0: Mimochodem, kdybyste chtěli zjistit, jak ušetřit za nákup školních pomůcek pro vaše prvňáčky, konkrétně třeba za školní aktovku, dejte si podcast Snídaní šampionů, ten najdete během dne na webu Hit Radio a nebo na Spotify.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Zítra se těšíme, bude páteček, užijeme si to.
1: Tak zítra v 6, ahoj.
0: Čau, hezký čtvrtek.
3: Teď už je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na výjezdu z Mostu směrem na Lovosice. Nabouralo tam nákladní auto do svodidel. Dejte tam velký pozor. S kolonou počítejte na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem u Nové Vsi před sjezdem na Mělník a ještě na trase z Děčína směrem na Teplice na průjezdu Liboukcem bude probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
8: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu zítřka. O víkendu se ale vyčasí, čekáme nejčastěji polojasno. Se začátkem nového týdne se mají ale srážky zase vrátit. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem cen stojí, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
14: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
3: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místně příslušném úřadu práce. Český svaz ochránců přírody vykoupil svah, kde žijí vzácní motýly a rostou tam koniklece. 3 hektary plochy u Bíliny zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Chtějí tam zajistit, že se v místě nebude stavět a bude se tam hospodařit s ohledem na přírodu. Lokalita je na jižní straně vrchu Bořeň. A česká teniska Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila tak do čtvrtfinále. V něm čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak prošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, přes den může být až polojasno, k večeru bude oblačnosti opět přibývat, teploty 25 až 28, na horách to bude do 22 stupňů Celsia. Takové nás čeká to dnešní počasí a to
15: Ještě počkej ale chviličku.
3: Mám počkat?
15: No počkej ještě, já nechci, aby si začínal.
3: Tak já nezačínám.
10: To byl Robert, který se nám vrátil po dovolený a já se chci zeptat, jak to máš po té dovolený. Jsi odpočatej, anebo by si potřeboval další dovolenou?
3: Ty brďo, potřeboval bych tak ještě 14 dní, typuju.
10: Jo, a bylo hezky teda?
3: Bylo hezky, počasí krásně, až každý den to bylo divný, jak je to jak přes kopírak. Ani mráček.
10: No.
3: Furt modrá obloha a furt jenom 29-30 stupňů. Nešlo to vejš ani níž. No, furt vidíš. Stejně.
10: Tak a teď tady máme úplně jinak a jsi spokojený, ne? Co?
3: Nejsem.
10: To byl Robert. Hit Radio North Music. A vám krásný dopoledne z Hit Radio North Music přeje Dan Rakacký. Ano, a dneska to rozjedeme. Máme čtvrtek, to je jasně malej pátek, takže vás pomaličku pozvu na akce, který se konají o víkendu, abyste věděli, co byste neměli minout. A za malou chvíli vám taky pustím záznam toho, jak se mé drahé kolegyně Lucie Schlegr stýská a těší se, až to tady v září rozjedeme. Teď už Ashley Arms.

0: Mark Ronson, taky Miley Cyrus. S vámi Hit Radio Nord Music, dám se krásný dopoledne, 9 hodin, 12 minut a tento čas patří na Hit Radio Nord Music dopolední show LSD. Lucie s Danem, která teda má přes prázdniny volno. Lucie nabírá sílu a motivaci na novou sezonu, která startuje v září, ale nemyslete si, my jsme neustále ve spojení s Lucí, pořád ladíme program, vymýšlíme, co na vás nachystáme na to září a hlavně si posíláme krásný WhatsAppový zprávy. A včera mi Lucie jednu zprávu poslala, měla teda původně 5 minut, ale tím vás nechci otravovat, to byste asi nevydrželi, tak jsem vyzobal jenom to nejdůležitější a to, jak se Luci po vysílání stýská.
1: Čau Danečku, já tě zdravím. Takže už jsem spíš jako, už než jako relaxu trošku v jednom kole, ale tak to je taky v pořádku. Už jsem odpočívala až. A těším se na tebe, to víš, že mi chybí, ty můj Danečku. No, to já se těším, máme tam takových témat, klidně můžem zopakovat, co nám uniklo společně a tak, takže určitě to všechno spolu probereme, no tak jenom, aby si věděl, že už se blížím k tobě, to znamení, papa.
0: Ano, září se blíží, řeknu vám konkrétní datum, kdy Lucie se vrátí sem do vysílání Hit Radio Nord Music, protože to vím, bude to čtvrtek 3. září. Možná se ptáte, proč ne už toho prvního? Tak logicky, protože má prvňáčka, tak půjde s ním do první třídy. To nemůže jít sem, to je důležitá věc, takže bude ještě ve škole s Roníkem, pak ještě druhý den to druhýho, aby si tam Ronda zvyknul. No a 3. ve čtvrtek už dorazí sem a pojedeme LSD tak, jak jste zvyklí. A nebo třeba nejste zvyklí, že nevíte, co vás čeká, neznáte to, tak rozhodně doporučuji i v září poslouchat, protože to bude stát za to. A my se na to moc těšíme, až teď budeme opět komplet s vámi a budeme vám tady servírovat hosty, budeme vám dávat tématka a vy se s námi budete moci do toho vysílání zapojit. Takže 3. září, to je ten den, kdy se do vysílání a do éteru Hit Radio Nord Music vrátí moje milá kolegyně Lucie Schläger.

0: chvíli vám poradím, co podniknout o víkendu. Už i Robert počasí slíbil, že bude hezky, tak to stojí za to něco uskutečnit a za chvíli vám řeknu, co. Vydržte.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
4: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
5: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
4: Počkejte, kůň? Ukachen?
5: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
4: Tak moment, kůň nebo žába?
5: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
4: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
5: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
4: Co? To?
5: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
4: Do reprezentace? Jako za národák?
5: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiné. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
4: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Prázdniny, končí škola, volá zlídlo, výbava z brusu, nová tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty.
8: Pak hrnky, flašky, kufříky
7: vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů. Ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
14: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
13: S Lucí Borhiovou
14: a Rejem Korantengem.
13: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
14: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
6: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Huntrix Golden. S vámi Hitrádio Not Music. Je tady čtvrteční dopoledne a to znamená, že zítra pátek a taky už potom víkend. A jelikož akce víkendový, některý začínají už pátek, pojďme se podívat, kam se můžete zítra anebo o víkendu vydat, aby se soužili zábavu, tak zítra můžete třeba zažít noc na zámku. To je něco pro ty, co mají rádi romantiku. Čeká vás noční putování s hrabětem a jeho sluhou na zámku Děčín a taky vás čekají hrané noční prohlídky, které vás přenesou do 19. století. Paráda, ne? Na zámku užijí si to jako zámecká paní nebo pán. Pecka. Další akce je v sobotu na Benediktu v Mostě a tam vypukne Jelen Fest. Asi víte, co se jedná, přijede skupina Jelen, čeká vás celodenní akce, kde vlastně můžete prožít celý den se skupinou Jelen a taky budou mít hosta, tím bude Lipo. A pozor, už příští hodinu budu rozdávat zdarma lístky právě na Jelen Fest, tak jestli máte chuť zažít Jelen naživo, Benedikt Most v sobotu, tak buďte ve střehu, přijde vaše chvíle. No a pozor, po dvou letech se taky vrací oblíbená a dneska už legendární automobilová tuningová show Car Wars, letiště Panenský Týnec. Budou to tři dny, které budou patřit nejenom autům, ale taky skvělý zábavě, budou noční sprinty, drifty, exibice a spousta dalšího. Začátek už je zítra od 15 hodin a končí se až neděli ve 12. Já budu taky u toho, takže když se vydáte na Karos, na Panenčák, tak se tam můžeme potkat. Tak ať se vydáte kamkoliv, skvěle se bavte, jsme Hitrádio Nord Music.

something.

0: Ve čtvrtek si užíváte Hitrádio Nord Music. Dan přeje krásný dopoledne, bude 9:45 a tohle byl kamarád, který nám trošičku připomněl to, že vlastně léto, teď 2 dny jsme slunce neviděli, ale sluníčko se pomalu, ale jistě vrací a o víkendu se vrátí úplně. A kdo se taky vrátí? No za malou chviličku dorazej divoké Bill a Znamení. Už za chviličku pro vás tady na Hit Radio Nord Music.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém. Nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém. Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl. To se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská.cz.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
16: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
15: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
16: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
15: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
16: www.cirkushumberto.com.
17: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
18: Mami, já mám řidičák.
19: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
20: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
21: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
22: Hit Radio Nord Music.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: velká pohodička, která nás dovedla k 10. hodině, bude tady za chvilku. Gotye Kimbra. Posloucháte Hit Radio Nord Music a v tuhle chvíli už letíme na silnice s Robertem, je tu doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, Děčín je v ulici 5. května na křižovatce s Žitnou. Tam došlo k dopravní nehodě nákladního auta a komunikace je tam neprůjezdná. Ještě na výjezdu z mostu směrem na Lovosice nabouralo nákladní auto do svodidel, i tam dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdaji 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 36 miliard korun k dispozici více než letos. Prince Harry a jeho manželka Meghan Marklová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracující členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala o tom britská média. V Ústí nad Labem se bude opět natáčet, ulice Centra poslouží jako lokace k natáčení seriálu pod názvem Stvůry 2. Do jedničky už se tady scény natáčely. Aktuálně se točí na Slovensku a v Ústí nad Labem by se měly kamery objevit na začátku září, a to v ulicích Dlouhá a Vinařská. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec bude od 8:45 v Glasgow proti Rangers. Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, přes den může být až polojasno, k večeru bude oblačnosti zase přibývat. Teploty ale celkem slušný, 25 až 28.
10: To je dobře.
1: Na horách to 22 stupňů Celsia a možná, že porostou zase houby, protože zapršelo trochu.
10: No ty nejsou teď, to je pravda.
1: No teď nejsou, ale budou. No?
10: No budou, no, tak
1: no, když teď se nejsou, tak snad budou.
10: Snad budou. To byl Robert. Robert, já ti chci říct jednu věc.
1: Pojde.
10: A nejenom tobě, tuhle hodinu tady pro někoho budu mít, pro tebe teda ne, ty nemůžeš.
1: No.
10: Lístky na sobotní koncert skupiny Jelen v Mostě. Představ
1: tak
10: si to.
1: To jsem z toho Jelen.
10: tak pojďme dál.
8: Hit Radio Nord Music.
10: Dan Rakacký přeje krásný dopoledne, co se bude dít, víte, a taky vám prozradím, jak se zbavit stresu a deprese. Už za chvíli.

Tak tohle byla jedna sportovní. Neil Diamond to Friends, Sweet Caroline. S vámi Hit Radio Not Music. Za chvíli Temper City, September nebo Script a Will.i.am, Hall of Fame. Krásný dopoledne, všem předan a teď mám tady návod na to, jak zmírnit stres a depresi. Miluju články, které začínají tím, nová studie odhalila. A jeden takový jsem našel a hned jsem si řekl, že se musím o to s vámi podělit, protože to je studie, která potěší zejména chlapy, ale možná i ženský samozřejmě. Tak jak zmírnit stres a depresi? Tak studie říká, že stačí jedno vychlazené pivo. Nechci nabádat na alkoholismus v žádném případě, jenom to prostě říká studie, že jedno vychlazené pivo dokáže zmírnit depresi až o 75%. Jako nevím, jak v práci vysvětlit to, když budete v depresi, že si dáte jedno pivo. Šéfe, můžu, jako to tak nová studie říkala, že prostě, když si dám pivčo, tak bude po depresi. Tak v práci to asi neskoušejte, ale můžete vyzkoušet dneska večer, pokud nebudete mít svůj den, zdali vám to jedno pivo pomůže. Já to zkoušel včera zrovna, byl jsem v Jirkově s kamarády na pivu, dal jsem si jedno, dobrý, dvě, tři, čtyři, pět, hele, po těch pěti mi bylo fajn a myslím si, že pokud chcete úplně ten stres odbourat, tak si dáte 10 kousků a jste absolutně v zenu. No, tak můžete vyzkoušet, ale myslím si, že něco na tom pravdě je, že fakt po tom pivu vám, po těch více pivech vám začíná být všechno jedno a deprese zmizí. Vím, že v práci, pokud jste pít nemůžete, možná jedete v autě, tam taky se nesmí pít samozřejmě pivo, tak si to uděláme imaginárně, pojďme si zkusit všichni trošičku zmírit ten stres a nalejme si čistého piva. Na zdraví.

0: Self-Aware, Temper City, s vámi Hitrádio Nord Music. Ve čtvrtek 20. srpna, ano, už je 20. srpna, přátelé, toto letí, už jenom 11 dní a bude tady září. Tak, ale teď úplně k něčemu jinému, protože je stále léto a přes léto skupina Jelen vyrazila na své turné, jmenuje se Jelen Fest a je to v rámci toho, že mají slogan blíž k regionům. A oni, skupina Jelen, se vydali i k nám do regionu a už v sobotu dorazí do areálu Benedikt v Mostě, kde proběhne Jelen Fest a vy si dáte tyhle hity. Třeba Magdaléna, nebo taky Ještě jednu noc. A spoustu dalších hitů, protože je to celodenní festival pro celou rodinu. Kromě toho se ukáže taky jejich host, zpěvák a rapper Lipo. A vy u toho můžete být zcela zdarma, protože právě teď tady mám 4 lístky. Takže můžete buď to celá rodina, anebo celá parta vyrazit v sobotu na Mostecký Benedikt a tam si užít Jelen Fest. Stačí jenom málo, teď hned zavolat ke mně do studia na číslo 47 522 1415, 47 522 1415 a ten, kdo to zvládne jako první, vyhrává 4 lístky na sobotní Jelen Fest do Mostu. Tak do toho, těším se na vás.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na

0: čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu. Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 1 plus 1 v Děčíně za 1 milion 900 tisíc. Byt 2 plus 1 v Krupce na Teplicku za 2 miliony 871 tisíc. Byt 2 plus KK v Krnově na Bruntálsku za 2 miliony 999 tisíc. Rodinný dům v Pomezí nad Ohří na Chebsku za 7,5 milionu. A rodinný dům v Dobřanech, Plzeň jich, za 11 milionů 900 tisíc korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
6: No jo, ale jen na rok.
7: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
5: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2,500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Nový letní hit skupiny Mirai, Malinový syrup, teď na Hitrádu Nord Music. Dám překrásný dopoledne, ale my se od jedné české kapely, od Miraje, vydáme s další českou kapelou, a to za Jeleny, protože ty vyrazili na svoje letní turné Jelenfest a budou v Mostě v sobotu na Benediktě a vy jste měli možnost vyhrát si 4 stupenky volný tady u mě. Stačilo se jako první dovolat do studia, pojďme se podívat, komu se to podařilo. Hit Radio Nord Music, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady Hanka z Mostu.
0: Hanko, zdravím do Mostu. Tak, proč pak Hanka volá? Řekni mi to, Hanko.
1: No, tak no. Jistě na Jelence jsem se nekoupila.
0: Nekoupila.
1: Ale
0: ano.
1: Kdybych ji vyhrála,
0: jo,
1: tak by to bylo boží.
0: No a, hele, seš první, to znamená, že si je vyhrála. Gratuluju ti! No jasně, fakt.
1: Já mám CDčka, vinily, všechno.
0: Takže skupinu Jelen znáš na spaměť?
1: No, nevím, jestli na spaměť. Mhm. Ale písničky znám.
0: Tak a teď mi řekni, ty jsi mi povídala, že jsi si je nekoupila. Proč? Jako byly na tebe drahý, nebo se ti nechtěli kupovat, nebo proč?
1: Protože je doba prázdnin a já jsem pořád někde.
0: Jo, jasný.
1: A
0: takže
1: kupici, tak to ještě bylo daleko pro mě.
0: Ano, ano, jako rozumím tomu. Takže zaprvé, doba prázdnin, bylo to daleko, asi byly jiný výdaje než lísky na Jeleny, chtěla jsi slušit něco jiného.
1: No, byly dovolený, ano, ano.
0: No, jasně. Tak hele, vytáhli jsme ti trn z paty, v sobotu půjdeš zadarmo na Benedikt, máš 4 lístky, koho vemej sebou?
1: No, tak, buď to budou kamarádky.
0: Ano.
1: A nebo to budou moje 2 dcery, který to se mnou sdílí, od kterých jsem dostala i desky, k vám musím jako dárek a podobně.
0: A já, podle čeho se rozhodneš, jestli to budou kamarádky nebo dcery? Jaký bude ten klíč?
1: Já ještě nevím, kdo bude mít na mě čas.
0: Jo, takhle, tak ty teďkon rozhlásíš, hele, vyhrála jsem na Hitrádu Nord Music lístky. Holky, kdo chcete jet? A co, když budou mít čas všichni?
1: Jen,
0: no.
1: Tak
0: se bude losovat. Tak se bude losovat.
1: Tak, bude se tak.
0: Nezapomeň si s sebou vzít nějaký to LPčko nebo CDčko, aby ti to Jeleni mohli podepsat, protože
1: no, to určitě.
0: Určitě, jelikož to bude celodenní festival, startuje to už ve 3 a je to až do večera. Celý koncert Jelenů bude v 8, ale celý den si můžeš užít Jeleny právě na Benediktu. Já ti gratuluju a přeju ti, ať je ten den, ta sobota, perfektní, jo?
1: Děkuju moc.

0: naprosto skvělý Ed Sheeran, Bad Habits na Hit Radio Nord Music. Ed Sheeran sice vystupuje solo, jako solový zpěvák, ale strašně rád taky dělá spolupráce a ta poslední spolupráce pro toto léto vyšla na DJ Martina Garrixe a ten jejich společný song je výborný, jmenuje se Repeat It. A jelikož zatím stojí Martin Garrix, tak samozřejmě je to takový taneční. Na letních diskotékách a parties a festivalech tenhle ten song hrál dokonce, když Martin Garrix někde měl svůj DJský set, tak tam měl jako hosta právě Ed Sheerana. A je to výborný nášup. To prostě tancuje samo. Tak možná tohle ten song si dáte na vaší příští party. Jsme Hit Radio Nord Music.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
11: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
10: Tak to bude drahota.
11: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
10: Za auto roku? Jako fakt?
11: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
12: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. že tohle bude...

0: 10.58, s vámi Hit Radio Nord Music, už se tady na mě směje Robert. To znamená, že budou zprávy počasí, jak je doprava. Roberte, to byl Coldplay, schválně řekni název té písničky.
1: Feels like I'm falling in love.
0: No vidíš, tomu to tak blbě napsaný, ale dá se to. Jsi šikovnej, prošel si testem, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Mostě v Topolové ulici poblíž prodejny Albert boural dvě osobní auta. Místo je ale s opatrností průjezdné. Ještě jde osmička, 22. kilometr ve směru na Prahu. Stojí tam nepojízdné osobní auto a na Mostecku na příjezdu do Českého Jiřetína směrem od Německa přikáží padlý strom a místo je dočasně neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
4: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc korun. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti. Zraněny jsou nejméně 40 lidí. Protivzdušná obrana zneškodnila desítky ruských střel. Zasaženy byly sklady s potravinami a objekty Červeného kříže. Město Děčín si nechá zpracovat geologický posudek na skalní masiv. Jehož část se v úterý zřítila na přilehlou továrnu. Tato oblast se v následujících týdnech podrobně projde, zkontroluje a vypracuje se posudek. Na jeho základě pak bude nutné rozhodnout, jaká opatření budou pro tuto lokalitu nejvhodnější. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska. Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost, místy se vyskytnou přeháňky, přes den může být až polojasno, k večeru bude oblačnosti zase přibývat, teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Takové bude počasí a připraven.
0: Co? Já jsem připraven.
1: Jsi připraven, jsi koukal
0: ke startu,
1: jako...
0: pozor teď. Ne.
1: Jsi koukal do blba trošku teď.
0: Ne, já jsem koukal to počasí, 28 stupňů Celsia, to je hezký.
1: To jde, viď.
0: To je paráda.
1: Tak Dané, máš slovo.
0: Už mám slovo.
1: Už ho máš teď.
0: Můžu něco, tak to byl Robert. Dan Rakacký, přeje krásný dopoledne.
2: Hit Radio Nord Music.
0: A máme pro vás krmení pro vaše domácí miláčky za 3000 korun. Jak to vyhrát, prozradím za chvíli, buďte s námi.

0: byli a bude král popu. Michael Jackson, Black or White, s vámi Hitrádio Nord Music. A pokud jste ještě neviděli film Michael, tak jste na tom stejně jako já, taky jsem to ještě neviděl, ale ohlasy jsou perfektní, budeme to muset, pojďme si to slíbit, brzo napravit. Teď ale jdeme za tím, co se děje tady na Hitrádio Nord Music. Vy můžete vyhrát krmení pro vašeho čtyřnohého miláčka za 3000 korun zcela zdarma a děje se to v naší odpolední show Padla s Kaťou a Kamelem a ve hře je prémiové krmení Platinum. Dostat se k této ceně není těžký, stačí zodpovědět jednoduchou otázku a takhle včera bojovala Domča.
1: Tak soutěžní otázka je tady.
2: Domčo, komu je krmivo Platinum určeno? Za A. Psům, kočkám a jednorožcům. Za B. Jen profesionálním ochutnávačům. A nebo za C. Psům a kočkám.
3: Já bych řekla, že B a C určitě.
1: B a C. Myslíš, že i páničci a paničky by to měli žrát, jo?
2: Jako profesionální ochutnávači, to je přesně asi určitě tvoje kočička.
3: No, přesně tak.
1: Jako pozor, já jsem slyšel, že ty kvalitní granule jsou fakt tak kvalitní, že by to klidně mohl sníst i člověk, jako.
2: No tak hele, nevím.
1: Ale necháme to asi jenom těm zvířatům,
3: Domčo, ne? Doufám, že tam určitě něco vyberem.
1: No ježiš, samozřejmě, Domčo, že psi a kočky jsou správně. Ty dáváš!
3: Děkuju.
0: Takže Domča už je za vodou, má to doma a budeme hrát ještě dvakrát dneska odpoledne a ještě zítra v pátek, tak máte možnost získat prémiové krmivo Platinum za 3000 zdarma, stačí ladit odpolední show Padla, Káťa, Kamil a startuje se ve 3 odpoledne, tak buďte u toho, držím palce, ať se povede.

0: dalo by se říct dneska už legenda, DJ David Guetta, který mu je 58 let a na to, že mu je 58, pořád funguje, hraje, lítá po světě, navíc má taky jedno prvenství a to, že v roce 2007 byl jako první DJ světa, který odehrál svůj set v komerčním letu na letadle, v letadle, když letěl na Ibizu, tak to byl úplně první člověk na světě, který tohle dokázal. Navíc i přesto, že mu je 58, je novopečený tatínek, protože letos 26. února se mu narodil syn a ten se jmenuje Skylar Guetta. Tak Davidovi, tatínkovi, všechno nejlepší. No, 58, hele, nikdy není pozdě začít.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
5: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
6: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
7: Užijte si

0: den plný zábavy pro celou rodinu.
1: S Lucí Borhiovou
0: a Rejem Korantengem.
1: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
0: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
5: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

užíváte si Hitrádio Nord Music, díky, že posloucháte ve čtvrtek a děláte, co děláte, možná jste v práci, možná jedete autem, možná neděláte vůbec nic, jenom posloucháte a tak to má být, každý si může dělat, co chce. S vámi Dan, krásný dopoledne a mám pro vás teď tip, jak si připomenout písničky, které už možná ani nevíte, že existovaly, možná jste na ně zapomněli, anebo si je chcete jenom připomenout a říct si, ty brďo, no tak tohle se poslouchali, když bylo třeba 20, 25 a přesně od toho tady máme jeden náš speciál, jmenuje se Hit Radio Classic a startuje každý všední den v 18 hodin a dnešek nebude výjimkou, i dneska se můžete ponořit do historie klasický hudby, nemyslím jako klasiku, jako vážnou, ale prostě těch písniček, které rádi posloucháte a čekají vás hity let 80., 90. a milénia a dneska to bude hodně, hodně dobrý. Já už jsem kouknul do playlistu, abych vás nalákal na tu 18. hodinu, tak dneska vás čekají třeba Two Unlimited, Let Me Be Control Body. Aneta Ray, klasika. Další song, který večer bude, je taky od dvojice. Jsou tahle holky a říkají si Shakespeare Sisters. Legendární Stay With Me. A taky tady budou CNC Music Factory. A to jsem vybral pouze tři písničky. Plejády. Je to daleko víc, doporučuji teda večer od 18 hodin ladit Hit Radio Nord Music a dát si na speciál Hit Radio Classic a ještě mám tady jednu chutnávku, kterou si dáme ale krásně celou a je to od zpěvačky, kterou jste mohli vidět v poločase finále fotbalového mistrovství světa, je to Madonna, kterou taky miluju, a její Secret právě teď.

0: fenomenální Linkin Park na Hitrádu Nord Music 3 minuty před 3:15. Znamená to, že už za chvíli sem dorazí a dojedou srdcovky. A taky nezapomeňte, že dneska odpoledne v naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem soutěžíme o další nadílku prémiového krmiva Platinum za 3000 pro vaše čtyřlé miláčky. Buďte u toho. No a Dan se loučí, zítra se těším opět o 9 tady na Hitrádu Nord Music. Ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve Valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
6: 10 za měsíc?
5: Spíš 12.
6: 12? Vážně, Zuzko?
5: 7378.
6: Za toho velkýho Enyaqa?
5: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
6: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
5: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
7: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
8: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
9: www.bibík.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
16: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
18: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na průjezdu Chomutova směrem na Jirkov za sjezdem do centra. Stojí v pravém pruhu po nehodě osobní auto s nákladňákem. No a v Mostě v Topolové ulici poblíž prodejny Albert bourala dvě osobní auta. Místo nehody je ale průjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
5: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
4: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
5: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
4: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
5: www.cirkushumberto.com.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde opět o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 tisíc korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady mohou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem stojí, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
11: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitů a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů. Ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
10: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci v místě příslušného úřadu práce. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu. Je součástí roku české kultury, který předchází říjnovému frankfurtskému knižnímu veletrhu. Česko letos bude jeho čestným hostem. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Archeologové našli na Ústeckém Bukově další kosti mamutů i kamenné nástroje. Další část naleziště byla odkryta v rámci záchranného archeologického výzkumu, který souvisí s výstavbou u budoucího justičního paláce. Výzkum zároveň odhalil další část skládky kostí ulovené zvěře, kterou zde před tisíci lety vytvořili lovci mamutů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost, místy se vyskytnou přánky, přes den může být až polojasno, k večeru se ale zase zatáhne, teploty 25 až 28 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Ten týden nám utíká jako voda, už je tady čtvrtek a vlastně takovým malým důkazem, jak to všechno utíká, tak to jsou vždy srdcovky tady u nás na Hit Rádiu. Tohle už je taky více jak 30 let, co přišla parta Pet Shop Boys, nebo dvojka, tady s touhle verzí původního hitu od Village People, což je ta parta, která udělala YMCA. Původní hit z roku 1970 něco, tak trošičku poupravili, Je pravda, že díky té nové úpravě to trošku zní jako sovětská hymna. Každopádně v 90. megahit. Srdcovka číslo 1, Go West na Hit Radio. Yeah.

0: Joe Fest, kluci z východu, takhle si to taky pamatujeme. To byla zase česká předělávka. Tohle je rok 1993. Srdcovka číslo 1. A legendární britské duo Pet Shop Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Go West. Přišla mi tady zpráva od Tomáše, který píše: ahoj Jiří, jak by řekli moje děti, tak to si zabil brácho, nebo tak nějak to říkají. Pet Shop Boys jsou moje srdcovka od první chvíle, co jsem kupoval desky na burze. Dodnes jejich LPčka mám a občas si je pouštím, když mám blbou náladu anebo dobrou náladu. Pet Shop Boys vždy a vždycky a všude. Tak, teď jsem to rozlousknul, závěr té zprávy. Díky moc za zprávu, to je krásný. Ještě to tady pokračuje, aha, jsem si to nezaskroloval dolů. Už nějaký ten pátek přemýšlím, že napíšu do srdcovek na přání, teď už nemusím. Díky moc ještě jednou. No tak nádhera. O toho jsme tady. Ráno se stalo. Vy si samozřejmě můžete klidně dneska také napsat o srdcovku na přání, k té se ještě dostaneme. Máme před sebou ještě čtyři další srdcovky. Dnešní téma je opět devadesátky. Když se řeknou devadesátky, dokážete je popsat jedním slovem? To by mě zajímalo, to je úkol na dnešek. Co se vám vybaví? Jedno slovo, jak byste popsali devadesátky? 777-937-777. Tady je Eňa.

0: Já ještě nechci, aby to skončilo. Aerosmith na Hit Rádiu. Další nádherná srdcovka pro čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já jsem se vás ptal, jak byste popsali 80. léta na 777-937-777, tedy WhatsApp Hit Rádia. Posíláte vaše popisy a chtěl jsem jenom jedno slovo. Tak Luděk třeba píše dětství. Laťka, ta píše pařby. Jasně. Darina. Eso. Dcera byla náciletá, tak jsme měli hudbu z první ruky. Franta z Brna, ten píše vojna, byl jsem v té době ještě na povinný vojenské službě. No a třeba Jirka, tak ten tady píše rovnej cikcak. Rovnej cikcak, rovnej cikcak. No jasně! No jasně, rovný cikcák na nuk. To bylo ještě v době, kdy nebyl takhle jako cikcák, ale byl rovnej, to asi pamatuju. A hlavně tenkrát, teď doufám, že se nemýlím, ale myslím si, že to tak tenkrát bylo, i co já si z dětství pamatuju, tak byly jenom dvě barvy. Červená a bílá, prostě jahoda citron. A až potom to tenkrát ta značka udělala tak, že tam přidal ještě tu zelenou, že jo? Nějaký jabko nebo něco takového. No ježišmarja, to byl můj nejoblíbenější nanuk, když jsem byl dítě. Bože, to je skvělý, Řino! Díky moc za tuhle vzpomínku, na to jsem úplně zapomněl. A teď si úplně z toho vybavuju, že ještě tenkrát v těch 90. Tak se dělaly takové jako křupky, které byly ve tvaru dinosaurů. A ráno byly taky nějaký jako paprikový a tak, a to byly teda taky fantastický, to už taky není. To je škoda. Ježišmarja, ale díky moc za tuhle vzpomínku, to je fantastický. To je nádhera. My se z 90. přesuneme jenom o kousíček dopředu do začátku milénia. Dáme si skupinu Činasky hned ze začátku 21. století. Naspívali skvělý duet. Úplně jako super. A hrozně mě mrzí, že se vůbec nehraje. Je to hrozně fajn. Je to tak strašně pohodový. To je prostě něco, co takhle ke konci pracovního týdne potřebujete slyšet.

mně to nestačí. Je to vážně silná káva, pláč anebo vztek, nic už s tím

0: I přesto, že se na nás dívá z hudebního nebe, tak stále to našem světě zůstává nesmrtelná. Whitney Houston, Step by Step.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Step by Step, taky krok za krokem, že jo? Takhle si pamatujeme jeden z těch nejkrásnějších a nejlepších seriálů, na který jsme koukali v těch 90. K tomu ještě tam byl Fresh Prince, taky Nováci, český seriál a tak dále, tak bychom mohli pokračovat. Samozřejmě, že tenhle hit s tím seriálem nemá vůbec nic společného, ale vždycky, když takhle vidím prostě napsáno Step by Step, tak si okamžitě vzpomenu na Dejnu, co kouká očima svejma. Dejna kouká očima svejma a na Kouďáka. Jo, tohle je prostě nádherná doba a já jsem jako strašně rád, že jsme v tom vyrůstali. Trošku mě mrzí, že naše děti v tom nevyrůstaly, že to nezažijou, ale oni mají taky to svý, no, tak třeba Bébu. A my jsme měli tenkrát Krok za krokem a Supermax. No,

0: chtěli slyšet na přání. Srdcovka s číslem 6 je před námi. Dneska to uteklo extrémně rychle. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Napište mi nebo klidně pošlete hlasovku, nebo mi to klidně zaspívejte, jestli nevíte, jak se to jmenuje. Já to podle toho zkusím najít. Co byste chtěli slyšet ještě dneska? Poslední srdcovka pro dnešní den. Jenom na vaše přání. Těším se moc na váš výběr.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu. Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
10: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hitradio Nord Music.
11: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
12: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
11: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
13: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
14: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: so nice.
1: Miles Smith na Hit Radio, nice to meet you.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Šestá srdcovka dneska je srdcovka na vaše přání. Je to opět těžké vybrat z WhatsAppu Hit Radio s číslem 777-937-777, ale dneska tak je tady Jana, která brnkla na mojí notu, doslova do písmene. Hrajeme trošku na city a já strašně rád udělám radost její dceři. Píše, ahoj Jiříku, chtěla bych tě poprosit, jestli bys dnešní srdcovku věnoval mé srdcovce, dcerce Barborce, která slaví 6. narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou popřát hodně zdraví, lásky a protože jde v září poprvé do školy, tak aby se jí tam taky moc líbilo a našla si spoustu nových kamarádů. Pusu, máma a táta. To je krásný. Možná kromě těch kamarádů by bylo dobrý, kdyby si v té první třídě našla už taky nějakou brigádu, když jsem teď koukal, kolik stojí ta výbava, aktovky a tak dále. To je taky jako zajímavý. A ještě tady PS, její srdcovka je nekonečný příběh. A to je krásný. A to je ta moje nota, na kterou jste brnkli. Protože jestli my, děti devadesátek, máme něco společného, tak je to tahle píseň.

0: Žlutej a Rehab na Hit Rádiu ve 3:15. Pohodový čtvrtek přeje Jirka Pelnář. Jsem rád, že jste s Hit Rádiem a taky přeju dobrou chuť k obědu. Pokud jste ještě nevyrazili, anebo teď akorát budete vyrážet, máte někde kolem pizzerku, tak dneska je ten nejlepší den na to, abyste si dali pizzu Hawaii.
1: Ty to slyším, Hawaii
0: a tak. Já to chápu, jo. U pici Hawaii není nic mezi, prostě buď ji máte rádi, anebo ji nesnášíte, jo, tam žádná jako střední cesta nevede. Ale dneska je mezinárodní den této pici. Ano, i pizza Hawaii má svůj mezinárodní den. Takže dneska, vy, kdo ji milujete, tak si můžete si samozřejmě jako dneska dát, a vy, kdo ji naprosto nesnášíte, tak pojďte si dát taky, pojďte to oslavit třeba. Ne, ne, dobře, chápu, rozumím, ale můžete vyrazit třeba na nějakou demonstraci. Nicméně, mám tady pár zajímavostí. Pizza Hawaii, tak ta nevznikla v Itálii, logicky, to určitě ne, samozřejmě ani na Hawaii, ale poprvé tak se začala prodávat v Kanadě, a to v roce 1962, a tenkrát ji tam začal prodávat jeden řecký imigrant, který si tam udělal restauraci a vymyslel tady pizzu Hawaii. No. V 90. letech byla mimochodem nejprodávanější mraženou pizzou v Německu. Tak jenom pro zajímavost. Tak milá pizza Hawaii, no, tak šťastný tvůj den. A pojďte to oslavit. Na Hit Rádiu si dáme za chvíli další hity. Alex Warren, Barbora Poláková a taky Trocha Disco Party na čtvrteční poledne stále ještě. Erik Pritz a Call On Me. U toho ty kalorie vyskáčete jako nic.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
9: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plon.cz.
10: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
11: 10 za měsíc?
10: Spíš 12.
11: 12? Vážně, Zuzko?
10: 7378.
11: Za toho velkýho Enyaqa?
10: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
11: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
10: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
12: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Take one look at you, you're taking me out.

0: ono se ty kalorie pálí samé. Tak si klidně po obědě můžete dát ještě nějaký dezertíček. Erik Pritz, Call on Me, poslední hit mezi 12 a 13 hodinou a před námi nejnovější zprávy. Začínáme aktuální dopravou. Jsem rád, že jste s námi.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na průjezdu Chomutová, směr na Jirkov, za sjezdem do centra. Stojí v pravém pruhu po nehodě osobní auto a náklaďák. A ještě na trase z Mostu směrem na Lovosice za Skršínem bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info, tak to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance Národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka uzavře část dálnice D1. Po obě víkendové noci v obou směrech neprojedeme mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chodce Rady. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy od 8 večer do 8 ráno. Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
8: Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů, každý o hmotnosti 32 tun. Aktualizovaná výstraha meteorologů. Zítra odpoledne a v noci na sobotu dorazí další silné bouřky. Zasáhnou část Čech a západ Moravy, doprovázet je budou nárazy větru až 90 km v hodině a napršet může 70 mm. Dnes v noci by mělo pršet zejména na jihovýchodě a východě Česka. Naše tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila ve dvou setech světovou jedničku Arinu Sabalenko z Běloruska. Postupuje tak do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keys. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková. Nestačila na Američanku Coco Gauff. A teď se podíváme ještě k nám.
1: Kde vás v Lovosicích obtěžuje nejvíce hluk, tak to teď zjišťuje Lovosická radnice. Anketa odstartovala v polovině srpna a zapojit se do ní můžete až do 15. září. Shromážděné odpovědi využije radnice jako podklad pro žádost o prověření hlukové zátěže na území Lovosic. Kdo nemá možnost odeslat anketu elektronicky, může ji vyplnit v informačním centru.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Na Ústecku bude dnes velká oblačnost, místy se vyskytnou přehánky, přes den může být ale až polojasno, k večeru se zase zatáhne teploty 25 až 28 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po obědě, pojďme si udělat takový malý příjemný piknik tady u nás na Hit Radio. Začínáme Miraj dokola.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

Maria. Další fantastický hit. Ten by se hodil taky do našich srdcovek. O tom žádná. 13 hodin, 13 minut. Posloucháte Hit Radio. Mám tady jeden až téměř neuvěřitelný příběh, co se teď stal u Baltu. Našli tam poklad, jo. Byl tam nějaký chlap, který tam uklízel na pláži bordel z moře se svými kámoši. Husou Sany, kačerem Virkem a psem Kundaliniem. Neptám se, nesměju se, prostě pokračuju dál, jo. Objevil tam obří kus jantaru za nějakých cca 100 tisíc. Já se úplně říkám, páni, to je příběh jak z nějaký bajky, že jo, prostě já, kačer, husa a pes, tak jsme našli jantar za 100 tisíc. No mazec, každopádně, jantar, jo, kdyby náhodou v tom jantaru byl nějaký jako prakomár, tak doufám, že ho potom rovnou zahodí někam zpátky do moře, protože jestli tady ještě něco potřebujeme, tak jsou zase dinosauři teda. Každopádně, já si jenom říkám, našli jste vy někdy doma nebo někde v nějakém bordelu nějaký poklad? To je mnohem lepší otázka, než jestli jste někdy slyšeli zajímavější psí jméno než Kundalinus. Tak co ten bordel?

0: na čtvrteční odpoledne na Hitrádiu Ava Max. Zítra mezi 12. a 15. hrajeme dokonalou desítku. 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000 korun. To znamená dohromady 10 000. Na co? No, na benzín přece. Abyste neměli na benzínce zástavu srdce, když budete platit, když jsou tam teďka ty šílené ceny. Desítku od nás dostanete na tank kartu Easy od Orlenu. S ní potom máte navíc do 31. srpna slevu korunu na litr a 2 koruny na prémiová paliva. Stejnou výhodu máte i díky mobilní aplikaci Orlen, ale jenom teda v pondělí. S tank kartou to pak platí každý den. Až do 31.8. No a k tomu v rámci epických slev, tak si můžete dát i na čerpacích stanicích od Orlen, u Orlenu. I letní drinky. My jsme byli, zkoušel jsem všechny a na první místo teda dávám grepový drink, ale výběr samozřejmě nechám na vás. Takže, hele, úplně v pohodě, klidně nakupte dětem výbavu do školy, letos vás to nezrujnuje, protože v rodinném rozpočtu díky nám můžete tak ušetřit až 10 000 na benzín. Zítra, tedy mezi 12. a 15. poslouchejte Hitradio, čekejte na signál a zatím si klidně můžete do mobilního telefonu už naťukat číslo, na který pak budete volat, což je telefon číslo 800 937 937. Podrobnosti k naší dokonalé desítce najdete i na webu hitradio.cz. Za chvíli Pokáč, Solitér a taky Nickelback.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Novoveská

0: Bydlení.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
1: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Město Žatec vás zve na dočasnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočasná.cz. Patron dočasné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočasné.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Mě by zajímalo, jestli si vzpomenete na třeba vaši první aktovku.
2: Já jsem měl takovou tu kostku, takovou tu krychli velkou. Trošku to připomínalo teďka, jak vozejí ty poslíčci jídlo. Takhle nějak to vypadalo. Ale bylo to hodně praktický, vešlo se tam strašně moc věcí.
1: Hele, takže jestli chcete ušetřit na aktovku do školy, tak dejte díky, že ten bagl od Fudora je to. Pak jsou ještě ostatní samozřejmě firmy. Hele, můžete sebrat i barvu dokonce, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

posloucháte Hit Radio Pokáč s Zitem Solitaire. To si asi taky možná vybavíte tu karetní hru. Většinou to hrávali naši tátové za mlada v obýváku, že seděli, vykládali karty na stůl a řadili je podle barev a speciálního systému, který jsme se my jako děti snažili pochopit. A hledali jsme na tom nějakou zábavu, protože to byla docela dost nuda. Ale tak zase byla to doba bez sociálních sítí, že jo? Takže něco se dělat muselo. Pokud dneska budete koukat na sociální sítě, tak asi jako dvě momentálně nejsdílenější videa. Tak to první je, kde jsou kluci, co ukradli logo McDonaldu, naložili ho do auta a ujeli s ním pryč. Zajímavý. No a to druhý, tak to je zase Turkovina, tam Turek s nějakým kámošem, tak po jiném chlapovi hážou jogurty někde u nějaký chráněný památky. No tak jako zajímavý. Tak si tak jenom říkám, že když jsem to viděl, tady ty dvě videa, že se možná zpátky vrátím k těm videohrám a naučím se solitér. Možná je příjemnější. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky, protože dneska je čtvrtek a hrajou se zase další zápasy o evropské poháry.

0: Čtvrtek, 2:45, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. Jak jste se vyspali na dnešek? Jo, protože teď kolem té 2 hodiny, tak je přesně ten čas, kdy je ideální odpověď na tuto otázku, protože v tuhle chvíli to většinou na nás začne padat. Jestli jste měli blbou noc, tak ty to začínáte pociťovat, jo, ještě navíc po tom obídku, že jo, člověku slehne a teď už bych si akorát chtěl jako lehnout. No, slehne a lehne. To by bylo naprosto, to by byla dokonalá kombinace. Slehne a lehne. Skvělý, ale to se nám jako nepoštěstí. Ono to totiž i záleží na tom, jestli máte jednu peřinu, anebo dvě. A nemyslím na sobě, ale myslím v tom partnerském životě. Ve 14 hodin nás čeká náš pořad tradiční čtvrteční nepopulární názor, který se bude právě na toto téma dneska ubírat. Takže jestli k tomu máte co říct, tak se moc těším na vaše zprávy, které budete posílat na WhatsApp Rádia 777-937-777. Zase si dneska o tom pokecáme úplně jako na rovinu a bez obalu. Takže ta malá párová terapie ve dvě na Hit Rádiu. Do té doby, abyste se probudili, aby to na vás tak nepadalo. Tohle funguje víc než dávka hořčíku. Linkin Park a Breaking the Habit. A k tomu taky Shakira a Zoo. To všechno tady na Hit Rádiu do 14. hodiny. Máte se na co těšit. Tak buďte s náma.
1: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
2: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší@nabytek.cz.
3: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
4: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Lucí Borhiovou
4: a Rejem Korantengem.
3: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
4: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
12: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
13: www.cirkushumberto.com.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
17: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
16: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
20: Usnula?
21: Asi jo.
20: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
21: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
20: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
22: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
23: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS.
0: Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira nás krátce před druhou odpoledne vzala do zoo, což je dobrý nápad. O víkendu vyražte s dětmi do zoo, tady u nás v Česku jich máme tolik a každá je krásná. Před námi nejnovější zprávy, začínáme dopravou.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 mezi 16. a 15. kilometrem směrem na Prahu bude v pravém jízdním pruhu probíhat údržba vozovky. A ještě na trase z České Lípy na Litoměřice před Lukovem budou na Kranici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Na Stínadla přijíždí zbrojovka.
4: FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno.
3: V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Obchody plné potravin nemusí být samozřejmostí, jak je tomu teď. Premiér Andrej Babiš to řekl na zahájení veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Dodal, že současný rok je pro zemědělce mimořádně složitý.
15: Já bych chtěl poděkovat všem zemědělcům za jejich práci. Protože mají strašně těžkou práci a letos je strašně náročný rok pro ně. Nízké ceny, výkupní ceny, zboží, zvýšené náklady, všude je válka. A tyto války mají obrovský dopad a velmi silné sucho.
14: Tradiční součástí agrosalonu na jihu Čech budou také sobotní národní dožínky. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Po více než měsíční pauze se znovu roztáčí kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu v Lausanne by se měly představit i dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě v hodu oštěpem na evropském šampionátu je přihlášený Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu pak čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážky Michala Radu. Teď se podíváme k nám.
1: Obří solární elektrárna u Tušimic má zelenou. Rozsáhlý komplex solárních elektráren, který má vyrůst na plochách dolů nástup Tušimice, postoupil o další krok. Krajský úřad rozhodl, že záměr nemusí projít dalším posuzováním vlivu na životní prostředí. Stavět se má začít příští rok a v roce 2028 už by měl komplex vyrábět elektřinu.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Na severu Čech bude dnes převládat velká oblačnost. Místy se vyskytnou přánky, přes den může být až polojasno, k večeru se ale zase zatáhne elektronicky, může ji vyplnit v informačním centru.
12: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Každý den ve 2 hodiny odpoledne tady máme náš takový malý diskuzní debatní kroužek. Posloucháte rádio, ve kterém si opravdu i vy můžete říct, co si o některých věcech myslíte, a to naprosto bez obalu. Posloucháte Hit Radio. Čtvrteční nepopulární názor už za chvíli. Dáme jeden hit a pak ho pošlu do světa a těším se na vaše reakce.
12: Hit Radio North Music.
16: Hit say low. Yeah, do sign.

0: J-Lo, tedy Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Je 14 hodin 6 minut a je na čase dát do světa dnešní nepopulární názor.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Co si o to myslíte? Dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna. Říká se, že když člověk spí pod jednou peřinou s tím druhým, takže jsou si k sobě jako blíž, že je to takový jako hezký, je to intimnější, že to je romantičtější, že se k sobě jako můžou přitulit a tak. Já říkám blbost. Já říkám, že opravdu dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna, protože každej se může tak jako přikrejt, zachumlat sám. Občas dojde k tomu, že se chlapi potřebujou ulevit pod tou peřinou a prostě takhle to ven jenom tak jako nevyjde. Na druhou stranu nemusíte se přetahovat s někým o tu peřinu, protože většinou to tak za mě jako bývá, že když máte prostě v partnerském vztahu jednu peřinu, tak to nakonec dopadá tak, že ona má peřinu a vy nemáte žádnou peřinu. To tak jako je, jo? Takže co si myslíte? 777-937-777. Dejte vědět, pište zprávy, posílejte hlasovky.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Šabuzi na Hit Radio, chviličku před čtvrt na tři, posloucháte nepopulární názor, pravidelný čtvrteční pořad ve dvě hodiny odpoledne, kdy nahlas říkám to, co si ostatní často jen myslí, ale prostě to nechtějí asi jako říct, nebo se to moc neříká. Obecné pravidlo je, že prý jedna peřina je pro vztah jako super, jo, že prostě dokonce i někteří se třeba bojí říct, že by chtěli mít svoji vlastní peřinu. A já dneska jasně tady nahlas na Hit Radio říkám, že dvě peřiny jsou prostě pro vztah mnohem lepší. Ptám se, co vy na to? Ahoj Jirko, výjimečně souhlasím. Já se o peřinu dělit nechci, jednou jsme na dovolené spali pod jednou a celou noc jsme se handrkovali, že jsme se vůbec nevyspali. Navíc manžel má duchnu, já mám slabou deku, takže za mě každý svojí peřinu. Hezký den, Jana. Děkuji, že se mnou souhlasíš. Ahoj, rozhodně každý svojí, o peřinu bych se fakt nedělila. Přitulit se dá přece i tak, zdraví Luca. Přesně. Podepisuju. Ahoj, rozhodně jsou nejlepší dvě peřiny, já jsem ráda zachumlaná a nemím se přetahovat o peřinu. Dita. Výborně. Holky, takhle, jenom mezi náma, s váma se většinou o tu peřinu nikdo moc jako nepřetahuje, jo? Jak říkám, většinou to dopadá tak, že my jsme bez peřiny. A vy máte tu svoji zamotanou ještě takhle jako pod nohama. Zdravím, já si myslím, že je to o zvyku. My s manželem uspíme pod jednou peřinou 25 let a nemůžeme si stěžovat. Oba si ulevíme, když je potřeba. Výborně, tak 25 let, chápu. A peřinu většinou bere manžel. Mně ne, já jemu. Hezký den, Pavlína. Dobře, tyjo, po 25 letech nemůžu si stěžovat. Nechci, nebo doopravdy nemůžu si stěžovat. Nedělám si legraci. Jenom do vás rejpu, jsem rád, že vám to funguje. Další. Dave, Střince, jasan, že jedna. Spíme na Adama a Evu a jak je na něco chuť, jde to hned. Nemusím hledat něco, na co mám chuť pod druhou peřinou. A v létě já ji vůbec nepoužívám a mimochodem celou 2x2 metry ji věnuji té mojí. No jo, no. I takhle to samozřejmě bývá, ale já si stejně prostě pořád myslím, že ty dvě peřiny jsou potom vlastně jako lepší, že každý má část toho svého soukromí a vlastně každý se tak nějak potom jako nemusí se uskromňovat, no. Je to jako, když byste najednou šli spát jako do svého pokoje jinýho, což teda je taky zajímavý téma, ale k tomu se dostaneme někdy jindy. Tak jo, tak ještě jednou. 777-937-777, ještě v rychlosti jedna. Ahoj, velice souhlasím, my máme nejen každý svoji peřinu, ale každý i svoji ložnici. A to je teprve parádička. Hele, tak to je to, o čem jsem mluvil. Každý chodil spát v jinou dobu a v jinou dobu vstával, tak nám toto řešení naprosto vyhovuje. Zdravím, zdraví Týna. Tak jo, co vy si dál myslíte? No. Pojďte mé na to. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový odpoledne a v nepopulárním názoru dneska nahlas říkám, že dvě peřiny jsou pro vztah lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak lepší než jedna peřina. Ono to působí možná jako naprosto banální věc, ale i podle toho, co třeba tady píše Honza, tak jsou páry, kterých se to vyloženě

0: jestli bychom nemohli mít jednu velikou. Wow. Tak tady jsme opravdu udeřili hřebíček na hlavičku, jak se říká. Tak jsem rád, že jste se dneska i vy k tomu vyjádřili a zároveň, že jste mi v tomhle jako dali za pravdu, jo? Verča asi úplně mluví za všechny. Ahoj, peřinu určitě každý svojí, to přitulení vůbec nic nebrání. Zdraví Verča, zloděj peřiny. Nejlepší přezdívka pro téměř každou ženu. Zlodějka peřiny. Takže nebojte se, seberte odvahu, jo? A zkuste si to doma prostě prosadit, pokud jako chcete. Olda tady ještě píše taky hezkou zprávu. Peřinu určitě každý svojí, stačí, že už si s ní dělím o výplatu. Tak, amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
11: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
12: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen pro vás.

Guru Josh Project Infinity 2008, je 14 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio. 2008 to byl taky zajímavý rok, ale pokud jste rok narození 1986, tak máte letos víc než zajímavý rok. Přechod z trojky na čtyřku, první čtyřicítka. Jak to snášíte? Jste s tím v pohodě? Těšili jste se na to? Nebo o tom jako vůbec nechcete mluvit? Bolí vás více záda? Nebo teprve vám 40 bude, září, říjen, listopad, prosinec ještě před náma, a tak nějak se už jako klepete a říkáte si, bože můj, co jako jenom přijde? No, každý to vnímá úplně jinak. Každý i tu krizi středního věku vnímá úplně jinak. V tom vám asi jako nikdo nepomůže, s tím se každý musí poprat sám. Já jsem hledal mezi různýma kapelama, zpěvákama, zpěvačkama, co vznikly v roce 1986, nebo se narodili. A našel jsem, že v roce 1986 tak vznikly The Goo Goo Dolls. Fantastická skupina. Jako je fakt, že mají asi jenom jeden obrovský hit, a to Iris, což je mimochodem píseň, která je z filmu Město andělů. Absolutně nedoporučuju. Jo? Jestli máte dobrou náladu a neradi brečíte, Město andělů nedoporučuju, protože McRae na Nicolas Cage, to, co tam se odehraje. Já ten film, já ho zbožňuju, ale nesnáším ho zároveň. Já bych se na něj strašně chtěl podívat, ale už ho nikdy nechci vidět. Viděl jsem ho několikrát a doufám, že ho ještě několikrát uvidím, ale prostě se bojím. Já to prostě přiznávám, jo. Já tady u toho strašně vrečím, tady u toho filmu. A nebojím se to říct prostě jako nahlas, jo. Možná se podívám dneska večer, ale pak si budu fackovat. Prostě Město andělů, brutální, brutální film. A tak když teda se o tom teď bavíme, tak pojďme si dát kapelu, která vznikla v roce 1986. A když už, tak si dáme samozřejmě teda Iris, co jinýho. Tak jenom jsem chtěl říct, že pokud je dnešní den nebo letošní rok tím vaším rokem, to té obrovské změny, nejste v tom sami. Vy to zvládnete. Nevzdávejte to.

0: Kateřina Marie Tichá a Plamen. Tak trošku by se na to hodil videoklip nějaké letní lásky. Pokud jste single, ještě pořád máte čas, že to stihnete. Dneska je teprve 20. To znamená, že ještě máte 11 krásných dnů na to někoho potkat, zamilovat se, rozejít se, pak truchlit a pak už na to za pár let jenom vzpomínat jako na nádhernou letní lásku. Tak přesně o tom to je. 3:15. Jirka Pelnář se pro dnešek loučí. Přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Přežijte to v práci. Zítra se na vás těším. Opět ve 12 hodin, kdy nás čekají srdcovky. A zítra mezi 12 a 15. navíc budu také i v dokonalé desítce rozdávat až 10 000 na pohonné hmoty. Tak pokud jezdíte autem a nechcete utrácet za benzín, zítra rozhodně hrajte dokonalou desítku se mnou mezi 12 a 15. tady na Hit Rádiu. Mějte se krásně a od 3 odpoledne naše odpolední show.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
6: No jo, ale jen na rok.
7: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
5: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisku levně.cz.
14: Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech přejeme pohodové odpoledne všem řidičům. Dejte pozor, Broudnici nad Labem v ulici Na Krásných horách u křižovatky s Krátkou je tady porouchaný kamion a kdo míříte na Děčínsko, tak přímo v Děčíně v ulici Československé mládeže pod viaduktem bouralo nákladní auto. Místo je aktuálně neprůjezdné, tak s tím počítejte a vemte to jinudy. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
3: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Lucí Borhyovou
3: a Rejem Korantengem.
2: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
4: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
5: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji poroste cena nafty, která může do konce měsíce zdražit až o korunu za litr. Na vyšší ceny se ale musí motoristé připravit také v případě tankování benzínu. Důvodem současného růstu je vývoj na trhu s ropou, která kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě zdražuje. Ve švýcarských Alpách byla nalezena těla dvou belgických horolezců. Ti se tam ztratili před více než 3 desítkami let. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na švýcarské úřady. Těla dvojice byla objevena v důsledku ústupu ledovců. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. No a jdeme na sport. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. Ve 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metrů. Tím vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Moc gratulujeme. No a pojďme mrknout na počasí. Pro dnešek už se to nejspíš vypršelo, teploty se pohybují nad 25 stupni Celsia. Další přeháníky místy během noci, jinak zítra. Zítra ráno sem tam sluníčko polojasno a ojediněle se vytvoří taky mlha, tak s tím počítejte. Během nebude oblačnosti přibývat, odpoledne se na většině území vyskytne opět déšť, místy i bouřky. Ty můžou být i dost silný s nárazy větru kolem 70 km v hodině, s kroupama a přívalovými srážkami. Já jenom doufám, že už to nebude tak silný jako dneska v noci, pač to byl jako brutal. Zítřejší maxima pro severní Čechy 23 až 26 stupňů.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Tak a je to. Konečně třetí hodina odbyla, všichni upalujou z práce, tak vám přeju krásný čtvrteční odpoledne. S vámi až do 18 hodin Káťa Haplová. No a hlavně na cestu vám zase nadělím ty balíčky prémiového krmiva v hodnotě 3000 korun, takže stačí nás jenom poslouchat dál. Teď už ale ode mě jako první kapela Imagine Dragons. Hezký odpoledne.

8 minut po 3 hodině. Posloucháte čtvrteční Hit Radio North Music. A s vámi Káťa, tohle byla Eva Farná a Miraj. Aktuálně asi nejlibovější spojení v našem českém hudebním rybníčku. Oba mají teď za sebou spoustu hudebních novinek, produkují jednu pecku za druhou. Prostě když se potkají dvě továrny na hity, vlastně si to o tu spolupráci vysloveně říká. A takhle to potom dopadá. Mimochodem, když se vydávají novinky, měli byste se mít za volantem o to víc na pozoru, kamarádi. Prosím vás, to jsou výsledky nově zveřejněné studie, která zjistila, že ve dnech, kdy vycházejí takový ty očekávaný velký hudební novinky, ty očekávaný velký hudební alba, tak bylo v Americe zaznamenáno o 15% víc vážných dopravních nehod, než prostě ve dnech těsně nebo po tom jejich vydání. Jako to je docela zajímavý. Mě upřímně asi nikdy nenapadlo dát si jako nehodovost a nový alba do nějaké souvislosti, ale vlastně to prostě dává totální smysl, protože jakmile vyjde něco, na co jsme prostě dlouho čekali, tak možná jste jako já si to taky vždycky nechávám prostě do toho auta, až budu sama, až si to o mnoho víc užiju. No a logicky teda potom jsme asi víc nepozorní, když se takhle věnujeme té hudbě. No tak já to s váma myslím dobře a teď si rozhodně žádnou hudební novinku nedáme. Dáme si něco, co už dobře známe, ať si můžeme nerušeně zpívat. Dasha Austin, Hit Radio North Music.

0: Sinclair, Love Generation. Tak takhle nám pokračuje to čtvrteční odpoledne na Hit Radio Nord Music. Máme čtvrt na čtyři pryč, já vám přeju opravdu parádní čtvrtek. A jestli jste se někdy říkali, že taková ta formule, jste to, co jíte, že to je jako kec, ne? Jste to, co jíte, to je prostě nevyvratitelná pravda, ale nejenom u lidí, i u zvířat. A dávno se ví, že pokud chcete svým mazlíčkům dopřát kvalitní a dlouhý život, tak musíte prostě začít u té stravy. A právě proto vám tenhle týden rozdáváme balíčky prémiového krmiva Platinum pro pejsky a kočičky v hodnotě 3000 korun. A je to teda, musím říct, vysloveně degustační zážitek. Měkký masový pamlsky pro pejsky, Platinum Stars od každý příchutě. Taky tam najdete v tomhle balíčku 5 kilo suchýho krmiva pro dospělý pejsky z čerstvého masa, Platinum Iberico, 3 kila křupavého suchého krmiva pro kočičky s kuřecím masem, to je Platinum Meat Crisps Chicken, tak je tam Platinum 7 Days Box a to mě hodně baví, protože tenhle box obsahuje 7 různých masových meníček pro dospělý pejsky. Prostě na každý den jinou variantu, ať opravdu si jako pošmáknou. Taky tam najdete měkký žvíkací tyčinky, Fit Sticks od každý příchutě, anebo kompletní křupavý krmivo pro dospělý kočičky s rybičkama, Platinum Meat Crisps Fish. Tak tohle je opravdu degustační zážitek pro vaše čtyřnohé mazlíčky. No a jak se k tomu dostat, vy už to znáte, stačí jenom napsat na náš WhatsApp 37 39 958, stačí tam napsat zprávu ve tvaru chci Platinum. To jsou jediný dvě slova, za který můžete už za chvilku dostat tenhle senzační balíček v hodnotě 3000 korun. Tak ještě jednou opakuju, 37 39 958, WhatsApp a zprávu ve tvaru chci Platinum. Za chvilku budeme jednoho z vás losovat.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park plon.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026 teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
16: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Is Your Love na Hit Radio Nord Music. Krásný čtvrtek vám všem na severu Čech, no a jdeme samozřejmě na to, jdeme soutěžit, jdeme aktuálně vybírat z našeho WhatsAppu 37 39 958, kam jste psali svoje zprávy. Chci platinum, protože tenhle týden v odpolední show Padla máme ve hře fantastický balíčky prémiového krmiva platinum v hodnotě 3000 korun. No tak na koho se to štěstíčko usměje dneska?
1: Prosím, Bartosová.
0: Dobrý den, tady Káťa Haplová, Hit Radio North Music.
1: Zdravím, zdravím, zdravím.
0: Dobrý den. Ještě jednou poprosím křestní jméno.
1: Jitka.
0: Jitko. Jituško, odkud nás posloucháš?
1: Teplice, Teplice.
0: Teplice, výborně, tak... To seš moje sousedka skoro.
1: Jo, na Šanově.
0: Šanov, no jo. A máš pejska nebo kočičku?
1: Ale já mám dva, my jsme pejskaři.
0: Ano.
1: A samozřejmě já teď pejsky nemám, ale mají děti. A ty odjeli na dovolenou, takže já je mám teď.
0: Takže
1: teď tady je zrovna krmím jabkama.
0: Takže oni jsou u tebe teď jako u babičky na hlídání, jo?
1: Ano, mám dvě vnučky.
0: Dvě vnučky.
1: A dobrý.
0: Ježíš, tak nemusí, to je dobrý.
1: Nemusí vlastně nikam, že jo, chrápou, prostě až když se probudím, tak jdou se mnou na procházku a pohodička.
0: Tak ty
1: jsou
0: mají
1: to pejskové
0: pohodička.
1: Úplně, jsou to kočičky, no.
0: Jo, takže pejskové, ale kočičky.
1: No, to jsou zlatíčka.
0: Jituško, ty jsi, jelikož jsi napsala na náš WhatsApp, tak jsi první část úkolu splnila, ale teď je ještě důležitý odpovědět na soutěžní otázku, jestli jsi na to připravená.
1: No, úplně.
0: Úplně, tak jdeme na to.
1: Ale ne nějakou těžkou, jako.
0: Neboj, jo? Bude to jednoduchý, neboj. Tak je tuško. Čím je platinum jiné než běžné granule? Je to za A, připravuje se šetrným vařením z čerstvého masa, nebo je to za B, každou granuli ochutná šéfkuchař, a nebo je to za C, granule umí sami aportovat?
1: Ty brďo. Nevím, popřemýšlím, ale Ačko.
0: Jasně, je to Ačko! Je to čerstvý masíčko, no a tvoje holčičky, neboli pejskové, neboli kočičky, si můžou tenhle fantastický, úžasný, vyvoněný balíček právě teď užít. Už je na cestě k tobě.
1: Tak jo.
0: Tak veliká gratulace, Jituško, pozdravuj.
1: Jo, díky.
0: Měj se krásně, krásný zbytek léta a díky,
1: taky.
0: Že posloucháš.
1: Jo, taky.
0: Ahoj.
1: Děkuju. Ahoj.
0: Tak další krásný, vyvoněný, úžasný zážitek degustační. Tenhle balíček v hodnotě 3000 korun už je na cestě do Teplic. No a kam pošleme ten poslední balíček prémiového krmiva Platinum? Kam ho pošleme zítra, tak to je samozřejmě otázka zítřejšího dne. Takže po 15. hodině páteční Padla na Hit Radio North Music a budeme zase soutěžit.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.

0: Lži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Na Stínadla přijíždí zbrojovka. FK Teplice versus FC Zbrojovka Brno. V neděli 23. srpna od 17 hodin v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
3: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
4: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
3: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin dek.
7: www.cirkushumberto.com.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Prázdniny, končí škola, volá zlídlo, výbava z brusu, nová tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky, flešky, kufříky
9: vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

15:51. Next Summer a Damiano David na Hit Radio North Music. No, jelikož máme 20. srpna, před námi je téměř poslední týden letních prázdnin, takže my můžeme vlastně právě teď uzavírat sázky, jaký asi ten poslední týden letních prázdnin bude. Jestli už bude prostě jenom pršet, anebo si ještě přece jenom na chvilku užijeme to léto. Tak nevím, kamarádi, já bych úplně ty sázky teda neuzavírala, nevím, jaký bude kurz. Nicméně, co víme už s jistotou, a takže moje kolegyně zprávařka Klára už to tak trošku ví a ona mlží. Ona nám prostě nic neřekne. Nechá si to údajně až do zpráv, takže musíme si ještě pár minutek vydržet a pak se snad dozvíme, jak ještě bude a jak si to ještě užijeme. Každopádně docelí nám ještě zbývá několik málo hitů, třeba Huntrix, anebo právě teď si můžeme dát taky tuhle vyhodinu.

0: Jestli právě teď jedete autem s dětma na nákup, tak to nebylo v tom autě rozhodně ticho. Tohle hodně oblíbený Huntrex Golden a čtvrteční hit Radio North Music. 16. hodina se blíží, přeju hezké odpoledne. Je tu nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Teplicku v Duchcově, v Masarykově ulici na křižovatce s Lipovou. Máme tady nehodu dvou osobních aut, takže počítejte s omezením. Přímo v Teplicích nádražní náměstí, tady se střetlo osobní auto s nákladňákem, počítejte s omezením. A Teplicko ještě do třetice, všeho nejlepšího mezi Velvety, Artyní nad Bílinou. Máme nehodu dvou osobních aut, takže i tady počítejte s možnýma komplikacemi. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Lucí Borhyovou
5: a Rejem Korantengem.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová přeje hezké odpoledne. Než si užijeme slunečný víkend, Česko dnes a zítra potrápí silné bouřky. Nejdříve hlavně na jihovýchodě republiky. O víkendu se počasí uklidní, převládne polojasná obloha, takže to vypadá na příjemné letní dny. Se začátkem příštího týdne se ale srážky podle meteorologů znovu vrátí. U Počtátu se zřítila 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Ta spadla na pole. Na místě zasahují hasiči a okolnosti události vyšetřuje policie. Příčina pádu zatím není známá. Podle starosty ji určí až odborné šetření. Nikdo se při pádu naštěstí nezranil. Je to první podobná havárie větrníku v České republice. A pozor bychom si měli dát na pumu. Polští lesníci upozorňují, že se velká kočkovitá šelma může pohybovat u Svídnice nedaleko českých hranic. Zvíře údajně zachytila fotopást. Podobné hlášení přišlo i z Opolí. Tam ale úřady zprávu později odvolali. Jestli se v oblasti skutečně pohybuje puma, teď ověřují odborníci. No a pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Při derniéře závodu na okruhu bude mít zvláštní motivaci Max Verstappen z Red Bullu. Ten zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli. Drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem. Pojede se také samostatně bodovaný sprint. Na závěr z pravodajského servisu pojďme mrknout na předpověď počasí. Pro dnešek už se to nejspíš vypršelo. Teploty se stále pohybují nad 25 stupni Celsia, takže venku je krásně a příjemně. Další přeháňky místy čekáme během noci, jinak zítřejší ráno sem tam sluníčko, polojasná obloha, ojediněle se teda vytvoří taky mlha, no ale během nebude oblačnosti přibývat, odpoledne se na většině území vyskytne opět déšť. Místy i bouřky. Ty můžou být i dost silný, s nárazy větru kolem 70 km v hodině, s kroupama a přívalem. No a zítřejší maxima pro severní Čechy 23 až 26 stupňů.
2: Hit Radio North Music.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, máme 3 minutky po 4. hodině, takže vítáme i ty, kteří už mají taky dneska padla, jasně. S vámi až do 18 hodin Káťa Haplová. No a za chviličku se podíváme na to, kam třeba vyrazit za zábavou, za hudbou, prostě kde si užít ideálně víkend na severu Čech. Hozy, Amy McDonald, tak tímhle hitama startujeme další hodinu.

0: máme 9 minut po 4. hodině, přejeme všem na severu Čech pohodový odpoledne. No a doufám, že jsme se ho taky společně trošku oživili a osladili. Tohle byl Hozier a Too Sweet, tak odpolední show padla, je stále s vámi. No a kam vyrazit, kamarádi, tenhle víkend, protože a jelikož je čtvrtek, víkend už nám buší na dveře, takže my už samozřejmě taky očkem pokoukáváme o tom, kde si to můžeme tenhle víkend na severu Čech pořádně užít. Sobota, ta bude v Teplicích v Zámecké zahradě patřit televizi Nova. Den s Novou se tam užijete na maximum. Celým dnem vás provedou moderátoři televize Nova. Dopoledne Ondřej Havel a Johan Mádr, který můžete ještě možná v mají paměti mít taky od nás z Hitrádia. A odpoledním programem vás provede taky Lucie Borhiová a Ray Koranteng. Bude autogramiáda teplických fotbalistů, dorazí oblíbený Ozák, taky superstar Šárka Vaňková, prostě tohle bude fakt jako skvělý zážitek. No a večer samozřejmě za hudbou a tady máte rovnou na výběr. Buď to vás pozvu do areálu Benedikt v Mostě na Jelen Fest, protože tahle je jedna z aktuálně nejoblíbenějších českých kapel, letos odehrává koncert jenom v rámci tady toho svého vlastního festivalu. No a jednou z těch zastávek je právě i Most, už tuhle sobotu 22. srpna na Benediktu. Areál se otevře v 15 hodin, následuje taky autogramiáda, soutěže, koncerty, předskokanů, no a samotná kapela Jelen, tak ta vystoupí už po 20. hodině, takže takhle to bude vypadat v Mostě. No a nebo vás samozřejmě pozvu ještě jak jinak než na hudbu na Vinicích a tam už třeba páteční program už zítřejší, kdy si můžete užít v Třebíblicích ve vinařství Johan V. koncert Davida Kolera a nebo Jiří Krhut a taky Štěpán Kozub, tak ty vystoupí v sobotu na zámku Mělník. To je taky mimochodem jedna z těch krásných letních akcí. A jelikož, jak víme ze zpráv od Kláry, to počasí na víkend se má trošku vylepšit, tak já si myslím, že tahle hudba na Vinicích bude zase stát za to. Tak mrkněte na jejich webové stránky, tam ještě seženete lístky.
1: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: pryč, vy si užíváte odpolední pohodu se čtvrtečním hitrádem North Music, Laurin a Euphoria. Možná i tu euforii, hlavně tady z toho počasí, protože jako mám nutím kouzelného proutku, ještě včera, dneska v noci, brutální bouřky, slejvák a k tomu taky teda šílený vítr, a jako mám nutím kouzelného proutku, hele, zase azuro, sluníčko a léto. Protože víme, že tohle moc jako dlouho nevydrží, tak si těchto okamžiků musíme o to víc vážit a o to víc je užít. Za chvilku vám posílám abrakadabra Lady Gaga na Hit Radio North Music.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Milovníci kávy pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Mami, víš, že v Bagger Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte mostecký Bagger Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.baggerpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč, generální partner Bagger Parku.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Milionový čtvrtek 20. srpna zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Česká loterie Megamaxa.
15: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Wiz Khalifa, See You Again. Vyladíte čtvrteční hit Radio North Music, odpolední show padla a za minutku už máme půl pátý, takže možná právě teď míříte někam na nákup. Popřemýšlíte rychle cestou, co udělat dneska k večeři. Ale jelikož a protože bude dneska celkem jako hezky a příjemně oproti těm předchozím dnům, tak já si myslím, že dneska bychom mohli zase po delší době trošku pogrilovat, co říkáte. Pohodička hezky, grily vytáhnout, terasa, zahrádka nebo stačí jenom balkónek, ideálně tady do toho krásného počasí. No a k tomu, když vám naservírujeme od 18 hodin ty nejlepší hity těch uplynulých dekád, 80. 90. a začátku milénia, zkrátka dobře naše hit Radio Classic, tak já si myslím, že to bude dneska jako výborný večer. Jako předkrm třeba tuhle pohodičku, toto Afrika. K hlavnímu chodu si můžeme dát další legendu, další klasiku hudební v podobě interpreta Nicka Kershaw.

možná se vejde i nějaký ten zákusek a pokud se bavíme o moučníku, tak já si myslím, že takový jako zlatý hřeb večera může přijít jedině, ale jedině kapela Right Said Fred. Hele, jenom volíznout prstíčky, co? Moučníček nadívanej. Prostě to nejlepší z let 80., 90. a začátku milénia. K dnešní večerní čtvrteční pohodě od 18 hodin zase hrajeme jenom to nejlepší z těch uplynulých dekád. No a jeden hit si pojďme dát samozřejmě právě teď a to je Bryan Adams, Mel C, When You're Gone, hit Radio North Music.

0: Tak ztracený vlastní svět na Hit Radio Nord Music a za chvilku 16:45. Jako takhle hodně vlastní svět měla jedna řidička v Mostě, která dneska kolem poledne bourala na 13. pod Hněvínem. Protože když jí po nehodě přivelaný policisti dali nadechat, tak doma nevěřili vlastním očím a jak když to tady čtu, tak taky nevěřím vlastním očím. Tadle paní, prosím vás, nadechala téměř 4 promile. To je jako... To kolik to muselo být prostě, jako piv, vína nebo nevím čeho všeho panáku? To je prostě na minimálně doživotní zákaz, hodně tučnou pokutu a odevzdání i rodného listu, já to jinak nevidím.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Rodina Nova jede za vámi do Teplic.
5: Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
4: S Lucí Borhyovou
5: a Rejem Korantengem.
4: Těšíme se na vás. Den s Novou naživo.
5: Už tuto sobotu v Zámecké zahradě.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

David Guetta, Kelly Rowland a Hit Radio North Music. No a kdo jste dneska celý den sledoval tu dramatickou záchranou akci na okraji Lužic na Mostecku, tak přinášíme šťastný konec. Po neuvěřitelných 3,5 hodinách v závalu byl dělník vyproštěn z výkopu a aktuálně teda letecky transportován do nemocnice. Oni už kolovali různý fámy, jak to tam dopadlo, ale opravdu po 3,5 hodinový dlouhý, dramatický týhle akci záchranný, tak všechno nakonec dobře dopadlo. Tak budeme držet palce samozřejmě dál a Klára nám za chvilku ve zprávách přinese další aktuální noviny. Do té doby si ještě hrajeme to nejlepší, co tady máme, třeba Mark Ember.

0: Espresso macchiato, estonský kafíčko, Tommy Cash na Hit Radio Nord Music. A je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech a míříme na Teplicko. V Bystřanech Pražské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. V Duchcově Masarykově ulici na křižovatce s Lipovou máme další nehodu. Bourá se taky přímo v Teplicích na Nádražním náměstí. Tady se střetlo osobní auto s nákladním. A stále ještě pozor taky mezi Velvěty a Artyní nad Bílinou, kde máme další nehodu. Takže Teplicko asi popáte, ale snad už bude klid. Tak přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zimanová, jsou tady krátké zprávy v 17 hodin. Silné bouřky už dorazily do Česka a na Vysočině se vytvořila supercela, tedy mimořádně silná bouřková buňka. Meteorologové kvůli jejímu výskytu vydali výstrahu a upozorňují na nejnebezpečnější projevy bouřek. Bouřková aktivita bude podle předpovědi pokračovat také v dalších hodinách. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům to dnes po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla. Ministerstvo ho podle ní dopočítává. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Spojené státy americké na základě dohody deportovaly do Liberie prvních 20 z 1200 přistěhovalců. Jedná se o jednu z největších dohod tohoto druhu v rámci úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. A to odradit lidi od nelegálního vstupu do Spojených států. Informovala o tom agentura AP. No a bezkontaktní platby mobilem používá v Česku 61% lidí. Před 6 lety to byla jen pětina. Stali se tak nejoblíbenějším způsobem placení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard mezi více než 1200 respondenty.
0: Tak Klára už ve zprávách tu počasí lehonce nakousla, tak to pojďme hezky dojíst. Pro dnešek se doufejme vypršelo, další přehánky čekáme spíše během noci a to jenom místy, ale zítra ráno sem tam sluníčko, polojasno a ojediněle se vytvoří taky mlha. Během dne už to nebude tak obrázkový, čekáme oblačnost, která bude přibývat odpoledne, se na většině území vyskytne opět déšť, místy i bouřky. Ty můžou být i u nás na severu Čech hodně silný, s nárazy větru kolem 70 km v hodině, s kroupama a dalšíma přívalovýma srážkama. Doufejme jenom, že to nebude tak silný jako dneska v noci, to bylo šílený. Zítřejší maxima pro severní Čechy 23 až 26 stupňů.
6: Hit Radio Nord Music.
0: Pohodový slunečný odpoledne na Hit Radio Nord Music. Poslední společná hodina je tady, toho čtvrtečního odpoledne se mnou s Káťou Haplovou. Co si budeme povídat, docházejí síly, takže možná se poznáte v začátku toho následujícího textu. Nezvládáš dojít k cíli? Odpočíváš každou chvíli? To mi mluví z duše, bohlala.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

Tohle byly Flipside, Happy Birthday. 10 minut po 5. hodině posloucháte čtvrteční Padla na Hitradio Nord Music. No a jelikož je dneska 20. srpna, tak možná už jste to slyšeli, dneska je Mezinárodní den té nejkontroverznější z nejkontroverzních. A to je Mezinárodní den pici Havaj. Na to, jestli ano nebo ne, jestli ananas patří na pizzu nebo nepatří, na tom se neschodneme. Já už to tady ani nebudu se pokoušet nějak jako rozlousknout. Ono je totiž pizza Havaj ta úplně nejvíc polarizující pizza na světě. Buď ji prostě milujete nebo nesnášíte. Neexistuje nic mezi tím. Každopádně v 90. to byla nejprodávanější mražená pizza v Německu. Tak něco do sebe. Možná to taky o něčem vypovídá. Ale my jsme se prostě po těch letech si myslím, že ananas prostě není to nejhorší, co jsou lidi schopní na tu pizzu dát. Po těch letech už to víme. Už jsme viděli pizzu s banánem, už jsme viděli pizzu s kiwi, dokonce jsme viděli i pizzu s gumovými medvídky, což mi přijde teda jako úplná zhovadilost. Na druhou stranu, ale jako takhle kolagen na pizze je vlastně celkem funkční kombo. Každopádně, jestli je to u vás doma aspoň trošku podobný jako u nás, tak my se neptáme na to, jestli ananas patří na pizzu nebo nepatří. U nás doma je zásadní otázka, a budou 3 pizzy pro nás 2 stačit?

0: Disco Machine a Substitution. No za chvilku na Hit Radio Nord Music pokračujeme v podobným rytmu, který nás dostane až do pátečního dne. Co si za chvilku dá Gigi D'Agostina? Un giorno credi, no a nebo k tomu nabízem taky Taylor Swift. Zkrátka dobře, ať ta cesta domů fakt stojí za to, slunce v zádech, slunce v duši a to nejlepší do vašich uší. Tohle nabízem za chvilku na Hit Radio Nord Music.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
4: Vítejte v Bibík.cz, vaší první volbě pro autosedačky a dětské kočárky. Naše prodejna v Lounech je jen 50 kilometrů od Prahy a je ta nejlepší v Ústeckém kraji. Otestovat si u nás můžete více než 40 autosedaček a kočárků. Autosedačku si můžete vyzkoušet přímo ve vašem autě. Přijeďte, otevřeno máme až do 19 hodin a jsme tu i v sobotu. Bibík.cz, specialista na autosedačky a dětské kočárky.
5: www.bb.cz.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
11: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Ježiš, to je nostalgie, ale k tomu letu to prostě patří. Un giorno credi, Gigi D'Agostino a čtvrteční hit Radio North Music za minutku půl šestý, krásný odpoledne, přejeme. No tak před námi poslední týden prázdnin, pro děti teda, učitelským to začíná už v pondělí, přípravný týden, někdo se těší, někdo vůbec, to je jasný. Každopádně, kdo nechával tu povinnou školní výbavu na poslední chvíli, tak mám pro vás dobrou zprávu, a to tu, že ceny obalů a sešitů se nezvedly letos. Ta špatná zpráva je, že děti do nich stejně vůbec nic nepíšou. Jakož jsem učitelka, tak to vím z první ruky. Ale pojďme se podívat hlavně na ty z vás, který letos vysílají do školského života svoje prvotinky, čili prvňáčky. A nakolik vás přijde výbava letos? Výbava prvňáčka, údajně je to v průměru 5 až 6 tisíc korun, což je teda šílený číslo. A co je na tom všem úplně nejdražší, tak to je aktovka, která stojí klidně i přes 3000 korun. Jako je to peklo. Je to peklo. Člověk, aby si vlastně pomalu vybral, jestli pořídí aktovku s tlapkovou patralou anebo dovolenou v Chorvatsku.

0: Posloucháte čtvrteční Hit Radio North Music. Před chvilkou jsme mluvili o tom, kolik stojí výbavička pro prvňáčka, ale co taková výbavička pro tatínka, pro maminku? Až budou toho prvňáčka vozit do školy, ze školy, do kroužku, na kytaru, na fotbal, to se prostě ta peněženka pořádně prohne. Tak kamarádi, nechte to na nás, protože my vám zase zítra natankujeme. To je páteční dokonalá desítka. Hned po obědě na Hit Radio North Music, kde můžete vyhrát na benzín nebo naftu rovných 10 000 korun. Tak nezapomeňte zase zítra po 12. poslouchat odpoledne na Hit Radio North Music.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Dostihy jsou zpět. V sobotu 22. srpna se na Hippodromu Most otevře druhá část letošní dostihové sezóny tradiční svatováclavskou cenou. Užijte si odpoledne plné napínavých soubojů, skvělé atmosféry a zábavy pro celou rodinu. Otevíráme ve 12 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, atrakce pro děti, výborné občerstvení i špičkové dostihy. 22. srpna na Hippodromu Most. Těšíme se na vás.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
12: No jo, ale jen na rok.
13: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
11: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
14: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
15: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
16: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
17: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
18: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

na hodinách za 10.06. Uších čtvrteční Hit Radio Nord Music a větší Hey Brother. Takže hele bratři, sestry, loučí se s vámi Káťa Haplová. Já se na vás budu těšit zase zítra po 15. hodině, kdy budeme rozdávat poslední balíček prémiového Krimova. Tak buďte zítra s námi. Přeju vám hezký zbytek dne. Ahoj. Jo.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Teplicku v Bystřanech v Pražské ulici. Došlo tady ke střetu dvou osobních aut, takže počítejte s omezením a ještě informace pro ty, kteří míří do Děčína. V části Krásný Studenec v Hraniční ulici bouralo osobní auto s autobusem. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: It's Hozier.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Předlohu znovu posoudí v září sněmovna. Vládní tábor má dostatečnou sílu veto přehlasovat. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco více než 2% HDP. Řekl to dnes prezident Petr Pavel na návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Očekává ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Prince Harry s manželkou Meghan plánují návrat do Británie. Stěhovat by se podle tamních médií měli už tento měsíc. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy. Dvojnásobná olympijská vítězka Bára Špotáková se na včerejší velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech získala bronz výkonem 54-29, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.

0: v noci a ráno pod mrakem, místy déšť, přehánky nebo bouřky, na jeho východě a východě mohou být silné. Ranní teploty 19 až 15, na severozápadě chladněji. Zítra pak dopoledne oblačno, polojasno, lokálně přehánky, ale přibývání mraků čekáme odpoledne. Na zataženo, k tomu na většině území déšť, místy velmi silné bouřky. A v těch pak zesílí vítr, padat mohou kroupy a hrozí i přívalové srážky.
1: 18. hodina odbyla, čtvrtek v plném proudu, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Hrát vám budeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek. Hit

Taky jste se teď viděli někde na tanečním parketu. Jo jo, skvělá věc. Sheena Easton, 9 to 5 Morning Train. Velká hudební vzpomínka, trocha té nostalgie. No a v podobném duchu budeme hrát až do 21. večerní. Na Hitrádu jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Takže v playlistu jenom to nejlepší z 80. 90. a taky výběr těch největších hitů milénia. Teď pokračují Sparks, When Do I Get to Sign My Way. Užijte si to.

0: Saint Saint Fred, You're My Mate, skvělá věc, energická, sportovní hymna. Tak i to jsme připomněli teď, je tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, vracíme se zpátky v čase, připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu. A tam máme pochopitelně taky ten Hleskvost, single, který nám dělá radost už od roku 1982. Pořád zní naprosto fantasticky a pořád i po těch letech zní naprosto moderně. Tak i tohle vám budeme hrát v příštích minutách, přidáme i Roxeťáky nebo Sugar Babes.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
7: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
6: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Městský stadion v Ústí nad Labem bude tentokrát hostit souboj favoritů šance národní ligy. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Dukla Praha. V pátek 21. srpna od 18 hodin. Přijďte fandit domácím proti loni ještě prvoligovému týmu. Ústí versus Dukla. Fotbal, na který vás zve mediální partner Severočechů, Hit Radio Nord Music.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je slibovaná muzika Suga Babes na Hitradio Overload. Věc, se kterou jsme se vrátili zpátky v čase, tak jak to děláme pravidelně každý všední den mezi 18. a 21. hodinou. Hrajeme vám to nejlepší z 80. 90. taky hity milénia. Suga Babes to dali dohromady v roce 1998, byla to tehdy tříčlenná dívčí parta, velmi úspěšná, nejenže pobláznila celou Velkou Británii, odkud tyhle dívky pocházely, ale uspěly po celém světě a takovaly příčky, ty nejvyšší příčky prestižních hitparád, včetně té americké Billboard Hot, to je vůbec největší, která stále má svou silnou pozici na trhu. To Unlimited budou pokračovat, Let the Beat Control Your Body, taky Matthew Wilder, Break My Stride, i na to se můžete těšit, i to vám budeme hrát v příštích minutách tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 22. srpna v areálu Benedikt v Mostě. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

krásná zamilovaná píseň, vztahová záležitost skupiny The Call-In, která se mimochodem objevila v několika seriálech. Wherever You Will Go jsme hráli teď na Hit Radio. Hudebním speciálu Hit Radio Classic, který nás teď vezme do Francie. To France, Mike Oldfield.

0: Captain Hollywood Project Impossible, věc, která nás dovedla k 19.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Společnost Severočeská armaturka, tradiční výrobce průmyslových armatur, přijme do svých řad muže i ženy na pozice vyučený kovoobráběč, montážní dělník, skladník nebo asistent vedoucího výroby. Nabízíme jednosměnný provoz, 13. plat, ale i příspěvek na dovolenou. Více na www.sca.cz. Opakuji, www.sca.cz.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
0: Nejlepší z 80., 90. a taky hity milénia. Hrajeme právě teď v Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer.

je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 19 hodin a 10 minut, přejeme hezký večer. John Farnham nám otevřel tu další hoďku, až do 21 vám budeme hrát to nejlepší z 80. 90. a taky hity milénia. Your The Voice, to je hodně silná skladba, motivační, povzbuzující píseň o tom, že člověk by neměl mlčet, že když máme hlas, tak můžeme něco změnit. Tak já vám teď hlasem řeknu, jakou píseň jsme pro vás vybrali jako další. French Affair, Comessi, Comessa, to je velká klasika, se kterou můžete počítat, to je jasná věc. A taky Ke, Strange World, to jsme tady dlouho neměli. Tak si to dejte pořádně nahlas a hezky si to užijte. Tohle je čtvrteční večer na Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám vybíráme ty největší skvosty z našeho archivu.

0: Hamsí Gamsa, French Affair, slíbená záležitost, a posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Taky Cyndi Lauper jsme tam našli. Girls Just Wanna Have Fun. Velká klasika, ta pořádně dostojí názvu našeho hudebního speciálu. Vyrazíme taky do Irska za skupinou U2, Sweetest Thing a nebo Pink, Family Portrait. I s tím vším můžete počítat v příštích minutách. Tak doufám, že vám tohle vyladí čtvrtek.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

clear blue day.

scene.

0: je hádánkář Nick Kershaw, The Riddle, single, který jsme teď hráli na Hit Radio. Parádní věc, tohle je Hit Radio Classic, hudební speciál, plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A vy už jste určitě poznali Britney Spears s legendárním hitem Oops, I Did It Again. Oops, už jsem to zase udělala. Kdo jiný by měl naspívat tuhle píseň, než ta známá průšvihářka Britney Spears? Takhle vám na Hit Radio budeme hrát za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. 20. hodina klepe na dveře. Tohle to je Laura Brennigan, Self Control. Další parádní hudební vzpomínka, malá chvilka nostalgie. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia a pokračovat v tom budeme i v příští hodině. Teď je 20.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Do další hodiny vstupujeme s One More Time Highlands. Užívejte. Michal Pospíchal s vámi. Pěkný večer.

0: Byly Baby D a Let Me Be Your Fantasy. Posloucháte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Zajímavé je, že tenhle taneční single napoprvé vlastně vůbec nezabral. Vyšel už v roce 1992 a v britské hitparádě skončil na 76. místě. O dva roky později ji každopádně projekt vydal znovu, tuhle singlovku, a najednou z toho byla britská jednička, dokonce na dva týdny. No, teď se na časové ose posuneme ještě o 4 roky zpátky. The Farm má skladba, která zní jako fotbalová hymna a fotbal v jejím příběhu opravdu je. Tušíte, o čem mluvím? All Together Now. Ta vznikla podle skutečného vánočního příměří z roku 1914, když vojáci na západní frontě na chvíli přestali bojovat a setkali se v území nikoho. The Farm, All Together Now. Vám budeme hrát na Hit Radio už za chvíli.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.

Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás.

0: Tohle byl Nick Berry, Every Loser Wins. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A možná je trochu paradox, že zpěvákem vlastně původně vůbec nebyl. Britové ho znali hlavně jako herce ze seriálu EastEnders. Písnička se objevila přímo v něm, potom vyšla jako single a v roce 1986 z toho byly rovnou 3 týdny na prvním místě prestižní britské hitparády. Posuneme se dál o 12 let, rok 1998, album Ray of the Light a jedna z klidnějších madoniných věcí The Power of Goodbye. To vám na Hitrádiu budeme hrát už za chvíli.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

A tohle, to už je z dnešního vydání hudebního speciálu Hitradio Classic úplně všechno, více nám toho sem nevejde. Ale nevadí, protože zítra budeme zpátky zase tradičně úderem 18. hodiny a dál vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. Tak doufám, že máte pohodový čtvrteční večer a že vám ho dál bude ladit. Třeba skupina Verve, Bittersweet Symphony, taky Shakira, Dizzy Rascal, ti dali dohromady velkou klasiku, písničku Loka. A do třetice třeba dvojka David Guetta a Kim Petras, When We Were Young. Tohle vám budeme hrát na Hit Radio v příští hoďce hned na startu. Užívejte večer.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.